0: Zkusíme to dřív. Fajn. Víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj fajn.
0: V létě nechceš řešit, co si pustit.
1: Fajn. Hudba, kterou nemusíš hledat.
0: Fajn.
1: Fajn.
0: Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn.
2: All night for you to tell me what you want, tell me that you need.

0: nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

Algoritmus ti doporučí vatu. Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet. Fajn, tvoje léto má soundtrack.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

0: Zapni Fajn.
1: Fajn.
0: Víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Fajn.
0: Míň vybírání, víc fajn. Fajn.

algoritmus ti doporučí vatu. Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet. Fajn, tvoje léto má soundtrack.

0: ξύπνε ως του. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
1: Fajn. Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
0: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

0: Za pár vteřin už zase hrajem. Za pár vteřin už zase hrajem.
1: Duh.
0: A za pár vteřin už zase hrajem. To je všechno. Naschle.
2: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz

0: Zkoušíme to dřív. Fajn. Největší hudební hvězdy. This is Taylor Swift.
1: Hi, it's Harry Styles.
2: Hi, I'm Olivia Dean.
3: Sleduj Fajn. Fajn.

0: ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělý mood non-stop. Stop.
0: Fajn.
2: Vždycky hot,
0: vždycky fresh.

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

Algoritmus ti doporučí vatu. Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet. Fajn, tvoje léto má soundtrack.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Některé věci se do rádia nevejdou.
2: Naštěstí existuje internet.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
2: Fajn.
3: My name is Summer.
4: What up, it's Kehlani.
5: Hey, it's Taylor Swift. Back to the hits.
4: Right, babe.
1: Fine.

0: Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Jsme online. Jsme na DAB+.
6: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot
7: News. Prahou prošel duhový průvod Prague Pride. Do ulic dorazily desítky lidí. Průvod vyrazil z Václavského náměstí a letos poprvé zamířil na Štvanici, kde festival pokračoval dalším programem. Streamer Hiset splnil svým fanouškům slib a během živého vysílání skočil padákem z letadla. Diváci tak jeho volný pád sledovali prakticky z první řady. Stream, adrenalin a trochu šílený content v jednom. Americká rodina si pronajala byt v San Diego a na zdi našla svoji fotku z pláže. Poznali sami sebe a byli dost v šoku. Snímek totiž vznikl před 10 lety během jejich dovolený. Ukázalo se, že jde o leteckou fotografii místního fotografa, která zdobila pronajímaný byt. Fajn.
8: Pozor si dejte aktuálně v Brně v ulici Palackého třída. Tady je havárie osobního automobila. Překáží na vozovce a může bránit provozu v celé šířce vozovky nebo její části. A pozor taky na D11 na 35. kilometru ve směru na Prahu. Tady je taky havárie osobního automobila. Na místo jede policie České republiky. Opatrně a jdeme to odpálit.
9: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz
10: Morning Boost.

Krásné pondělní ráno všem. I když všichni víme, že pondělí nikdy není krásný, ale minimálně se o tom můžeme pokusit, aby krásný bylo. 10.8. velmi speciální den. Řekneme si za chvilku, čím je dnešek tak speciální. Samozřejmě, když nepočítáme to, že venku dnes je výjimečně, nebude tak miliarda stupňů, ale asi jenom 30. Tak snad nechytne žádný les. Někteří hasiči, kdybych to teď neřekl, tak pomalu ani neví, co je dneska za den. Jste borci. A možná vás budeme potřebovat, protože teď možná chytne náš playlist. Startuje Morning Boost tady na Fajnu a startujeme s tímhletím. Tak pěkný ráno a pokud se potřebujete probudit, anebo probudit toho vedle vás, dejte si to víc na hlas. Jdem na to.

0: Pharrell Williams, Yo Happy tady u nás na Fajnu. Krásné, dobré pondělní ráno, 12 minut po 6. hodině. Dámy a pánové, dneska je velmi, velmi, velmi speciální den. Dnes je takzvaný den prezidentských vtipů. Ano, každý prezident chce občas zapůsobit na své voliče a proto zvolí taktiku komediánství. A všichni víme, když nekomik říká vtipy, smějem se moc. Haha. Sice ne tomu vtipu, ale spíš tomu člověku, který ho řekl, konec konců to můžete znát třeba tady ode mě. Naštěstí já nejsem prezident a vtipy dělat nemusím, ale pojďme si nějaký ty prezidentský vtipy připomenout a upozorňuji, že tento vstup vám nemá zkazit ráno, ale může se tak stát. Tak třeba Barack Obama, ten řekl vtip, který zní takto. V životě je jen pár věcí, které se hledají hůř a zároveň jsou důležitější než láska. Láska a rodný list. Haha. Potom tady třeba Bill Clinton, jo? Ten má fakt jako dobrý vtípeček. Být prezidentem je trochu jako řídit hřbitov. Máte pod sebou spoustu lidí, ale nikdo vás neposlouchá. A nebo takový třeba George W. Bush, jo? Lidé říkají, že jsem nerozhodný, ale já si tím nejsem jistý. Kámo, jsou vtipy. No, samozřejmě, to by to nebyl úplnej vstup, kdyby tady nezazněl třeba tenhle ten vtip, že jo? Naše klasika česká.
1: Víte, co je to pasy v angličtině?
2: Pusy. Myslím, že se to vyslovuje pusy, ale vím, co myslíte.
1: Aligátor. Aligátor. Jo, aligátor. A ten má takové červené stop tlačítko.
0: Tak, to teď mačkám já. Víte, co je skvělý? Že díky tomuhle vtipu teď víme, jak v anglický zóně najdeme výběh z aligátory. Pokud stejně jako já neumíte moc anglicky, jo? Stačí se zeptat místní paní, co se stará o výběhy v zoo. Where is your pasy? A máte aligátory raz, dva. BB Rex a Faithless, jejich New Religion. A já jsem říkal, že ty vtipy moc neumím.

0: Hvězda našeho hudebního pořadu tady na Fajnu Next Generation, Rugel, její Wishful Thinker, tady na Fajnu, 19 minut po 6 hodině, krásně dobré ráno, s Fajnem, jedem dál, za chvilku. Song, který má v sobě tu nejikoničtější basovou linku. Song, který má k sobě ty nejikoničtější taneční kreace. Song, který zpívá nejikoničtější zpěvák. Song, který hraje to nejikoničtější rádio. A song, který v tuhle chvíli představuje ten nejikoničtější moderátor. To jsem asi už přetřel, ten poslední. No, důležité je, že ikona Michael Jackson, jeho song Billie Jean, za malou kamřík na Fajnu. Na lepší ráno. A nebo taky tohle. Aztek, pozor, DJ Coco, Kurt D. Tak tyhle z ty hustý jména mají na svědomí song, který se jmenuje Everything's Alright. A já doufám, že dneska všechno bude v pohodě. Tak tyhle songy za malý okamžik, pak mrknem na tři random fakta. Morning Boost.
1: Fajn. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Fajn

0: True na Fajnu. Půl sedmý aktuální čas, dámy a pánové, jsou tady dnešní tři random fakta.
1: Random fakta.
0: U milovníků piva je větší pravděpodobnost, že se dožijí 90 let, než u těch, kteří pivo nepijí. No, takhle, ono záleží, jak moc velcí milovníci jste. Pokud jste příležitostný milovník, tak možná, ale pokud jste nějakou můj strejda, milujete pivo tak, že každý dva dny jedete na slevy do Kauflandu pro pivo, zas tak moc bych si nefandil. Studie ukázala, že čivavy mají z 0,2% vlčí DNA. To by hodně vysvětlovalo, ale nikdy bych nečekal, že se Satan skříží s vlkem. Tak aspoň víme, co z toho vznikne. A nejstarší město České republiky je Bruntál. To by vysvětlovalo, že má jako jediný město v Česku fakt Bruntál jméno.

0: Zara Larsiny, Lush Life, v tuhle chvíli na fajnu, 3 minuty před 6:45. Krásné dobré pondělní ráno. Zara Larsen tady byla, za to Wendy tady stále není. A víte, co znamená, když žena není doma? Že si můžeme dělat, co chceme. Takže, úplně jednoduše, pojďte si říct o váš song na cestu do práce. Song, který byste tady chtěli slyšet za malý okamžik. 724-634-634. Úplně nejlepší by bylo, kdybyste poslali hlasovku k nám na WhatsApp, jo, ať si to můžeme pustit, aby jsme věděli, jakože, kdo nám vlastně, kdo k nám hovoří. No a řekli nám v té hlasovce, proč zrovna chcete slyšet takovej song. Ještě jednou, 724-634-634, na tohle číslo pojďte poslat hlasovku na WhatsApp, co byste tady rádi slyšeli za malý okamžik. Za malý okamžik na to mrknem. Morning Boost.
1: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: ukázková petelice takhle po ránu. Rudimental, John Newman, jejich Feel the Love. Na fajnu, 7 minut před 7 hodinou. No a pojďme se mrknout, jestli si pro nás někdo z vás připravil taky nějakou ukázkovou petelici takhle po ránu. Já jsem říkal, že pojďte, abyste jako poslali hlasovku na naše studiový číslo 724634634, tak si pojďme pustit hlasovku, která přišla jako první, a co po nás posluchač vlastně chce pustit. Takže pouštím, zní to takto.
1: Dobré ranko, opět David na drátě a opět by to byl Justin Bieber a Nicki Minaj, protože tato písnička prostě nastartuje každý ráno. Jedu na nákup jako předtím a dneska se vaří. Kdo bude chtít, bude mít cestu, brandy se nad Labem, Adria Ketroš, poctivá kuchyně, zastavte se na oběd. Díky. Ahoj David.
0: Super. Podle mě David tušil, že tu dneska Wendy opět nebude a že opět bude možnost vybírat songy, ale neřeknu mu ne, že jo. Prostě příště musíte být ostatní rychlejší. Jako ukázková hlasovka, do půl minuty řekl, co chce, co bude dělat. Ukázkový posluchač.

0: Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
1: Jsme online.
2: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
3: Česko letos zažívá výrazný nárůst případů boreliózy. Od začátku roku se nakazilo už přes 8 tisíc lidí a v červenci přibylo kolem 90 případů denně. Nakažená klíšťata se navíc objevují i v Praze, například v městských parcích. Studenti, kteří schánějí kolej, by neměli otálet a rychle by si měli pospíšit. Volný místa totiž rychle mizí. Nejhorší situace je hlavně v Praze a v Brně, no ale i na dalších místech republiky. To znamená, doporučuji neotálet a okamžitě začít zařizovat. Tom Holland přiznal, že byl jako dítě posedlý Justinem Bieberem. Přišel mu jako nejvíc cool týpek, kterého kdy viděl. A dokonce se po něm i opičil. Například díky jeho klipu Baby se opičil v jeho účesu.
1: Fajn

pondělní ráno. Strašně důležitý info za sebou máme a další strašně důležitý info je před náma. Se 7 hodinou Morning Boost přinese to, že si za chvilku řekneme, proč nafukovací kruh na vodu nemusí vždy na vodě někoho nebo něco zachránit. A taky si pustíme, jak zní nejlépe zaspívaná americká hymna. Toť vše. Dámy a pánové, krásný dobrý ráno. Tedy svým, za malý okamžik, nebo už teď konti je 100. The business. Jdem na to.

Teddy Swims, jo, Mr. Know It All. 8 minut po 7 hodině na Fajnu. Dámy a pánové, já tady teď čtu článek o tom, že nějaký Slovák, člověk, ano, Slováci jsou také lidé, tak tenhle Slovák teď dával chill na takovém tom nafukovacím kruhu, na vodu. No a on na něm usnul. A důležitý říct, že dával chill na řece, na Dunaji. A důležitý říct, že usnul a probudil se až v Rumunsku. A pak, že jsme někdo unavený, že jo. To je vlastně to zajímavé, jako na tom příběhu, že jakoby na tom kruhu doplaval až někam, jako víte kam. Tak jestli je tohle to pravda, tak odteď na kruh jen někde jako na rybník. Za druhý by nás zajímala, jaká firma tenhle ten kruh vyrobila, evidentně bude dost pohodlnej. A za třetí, pokud je tu někdo, kdo plánoval utéct za hranice bez, jako bez papíru, tak kašlete na kamiony, ty řidiče už to stejně nebaví, vemte to po řece.

0: got time for you.
1: No a kán postmelonej Dal Drunk v tuhle chvíli na Fajnu, 20 minut po 7 hodině, my pokračujeme dál, budeme pokračovat s tímhletím. Tiffany Aris a její solidní nářez, který si říká Vertigo. Kromě toho taky třeba Coldplay. A Sky Full of Stars. Takhle to tady bude znít za malý okamžik. No a kromě toho, že si pustíme tyhle ty songy, tak si za chvilku pustíme, jak zní ta nejlépe zaspívaná americká hymna. Co americká? Jakákoliv hymna. Takže na to rozhodně počkejte.
2: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
3: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
4: Nejlepší taneční remixy hitů, který dobře znáš. Poslouchej na Fine Fresh Radio. Poslouchej nás online na www.fineradio.cz.
5: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
4: Fine Fresh Radio. This is my station.

0: Sky Full of Stars na Fajnu. Půl osmi aktuální čas, tohle to je Morning Boost. To, že si pouštíme songy, který lahodí našim uším, to není jen tak. Má to jeden značně důležitý důvod. Na ten se teď pojďme podívat.
1: Bizár dne. Bizár dne. Fajn.
0: Jak bývá zvykem, když je něco trendy, tak si tady o tom na Fajnu řeknem. Aktuálně je trendy jistý video, na kterém jistá zpěvačka, i když zpěvačka je možná silný slovo, jistá zpěvačka Martha Reeves zpívá před zahájením baseballového utkání americkou hymnu. Kdyby článek netvrdil, že se jedná o americkou hymnu, myslel bych si, že Adam Kajumi nebo Reigo vydali novou písničku. Sami si to poslechněte.

Tahle zpěvačka zpívala ještě za doprovodu dvou vokalistek. Mm-hmm. Samozřejmě lidé její vystoupení začali kritizovat. Divný. No a tahle zpěvačka se vyjádřila tak, že za pokažený vystoupení můžou právě vokalistky, že jí mátly. No, zní to jako když se na Halloweena snažíme vystrašit mamku z pozorohu. Mně to připomíná takovou tu situaci, kdy jsme ve škole museli dělat projekt ve skupině, jo. Buď jste byli ti, co to udělali celý za ostatní, anebo jste byli ti, co nechali ostatní udělat to za vás. Tak nebo tak, když se to nepovedlo, vždycky jste to mohli svést na ostatní.

to dělal Petr, za to nemůžu, Honza nepomáhal, já za to nemůžu. Po naučení vždycky dělejme práci ve dvou, ať případný neúspěch máme na koho svést. Třeba dneska, jestli něco pokazím, jsem v prd.

Eva Maxi, Spot a Fake. Tohle je ten Morning Bush na Fajnu. Za 2:03. Za chvilku na Fajnu. Tate McRae, její Just Keep Watching. Kromě toho německá kapela Giant Rooks, jejich Want It Back. Tak pokud možno pohodové, klidné, hezké, pondělní ráno. Tohle za chvilku. Morning

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Fajn. Vždycky hot. Vždycky hity. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.

Giant Rook, Shake One It Back. 7 minut před 8, teď už 6 minut před 8 hodinou. Krásné, dobré ráno. Velká věc, lidi. Ne, jako fakt teď dávajte obzvlášť velký pozor, protože jistá věc, kterou snad všichni známe, není snad člověka, který by neznal Simpsonovi. Seriál, který jsme mysleli, že je nesmrtelný, tak se možná ukazuje, že přece nakonec tenhle seriál dovrší svého konce. Ano, dabérka, která v originálně dabuje Barta Simpsona, ano, toho kluka, kvůli kterému jsme někteří měli ve čtvrtý třídě dvojku schování, protože jsme chtěli být jako on, tak tahle dabérka tvrdí, že seriál by měl skončit za 3 roky. No, jako upřímně, já ani ty nový díly jako neviděl, jestli nějaký teda jsou, možná 1, 2, nevím. Nebylo to za mě ono. Za to ty starší díly to umím naspaměť. Každý díl naspaměť, protože i televize radši opakovala ty starší díly, než aby pustila nový. Možná to bylo kvůli právům na vysílání, ale to je jedno. No tak uvidíme, jestli žlutá rodinka najde klid. Podle mě by klidně skončit mohli. Prachy generovat budou stejně furt. A přece prachy to je to jediné, co, o co lidem v těchto společnostích jde. Míň práce, stejně peněz, asi fakt bude konec. Morning Boost. Fajn.

0: co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
1: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
0: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: www.radiorock.cz. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
1: V Česku téměř polovina obcí nemá vlastní mateřskou školu. Provozovat ji zvládne jenom 54% obcí. Menší obce tak často spoléhají na školky v okolí, které ale nemusí mít dostatečnou kapacitu. No a od letoška už musí mít mateřskou školku každý dítě starší 3 let. To znamená, může to být docela velký problém. Na letišti v Sydney se málem srazily dvě dopravní letadla. Airbus společnosti Jetstar musel při projíždění prudce zabrzdit, aby nenarazil do Boeingu, který byl tažen na ploše. Při incidentu se srazil jeden člen palubního personálu. Případem se už zabývají australský úřady. Kosovský parlament v sobotu přerušil jednání kvůli potyčce mezi opoziční poslankyní a premiérem. Poslankyně na premiéra házela vajíčka a křičela na něj. Zasáhnout musela i ochranka a přenos jednání byl úplně přerušen.
2: Fajn. Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.

Dobré ráno všem. Je tady 8. hodina raní. S ní pokračuje Morning Bush na Fajnu. Opět si řekneme nějaké ty důležité věci, ale co je důležité, že si pustíme hlavně songy, které nás takhle po ránu budou probouzet. Před náma Eva Farná nebo už teď Brno Mars. Tak hezký ráno, jdeme na to.

kafárna i Perpetuum Mobile. Krásné, dobré pondělní ráno, 9 minut po 8 hodině. Tohle je Morning Bus na Fajnu. Dámy a pánové, na mě vyskočil před malou chvilkou jistý článek, přečetl jsem si jenom nadpis a řekl jsem si, ano, tohle to musím říct ostatním, o to se s váma musím podělit. Takže já jsem si přečetl jen ten název, zbytek jsem si řekl, že jako nechám, počkám jako na vás. A cituji, jo? Cituji. Social snacking. Proč potřebujeme kontakt s úplně cizími lidmi? Ne, nepotřebujem. Nebo je tu někdo, kdo jen tak chodí, jako bloumá se ulicema a snaží se odchytit úplně někoho random? Povídat se s nima? Samozřejmě, když nepočítáme svědky Jehovovi. No. Hele, budu číst dál, jo. Dále se píše v článku. Kde to je? Co mi to ujelo? Jo. Drobné sociální interakce, které máme během dne, aniž bychom jim věnovali větší pozornost. Pozdrav od souseda, ale to není cizí člověk. Úsměv od člověka v tramvaji, no jako dobrá v tramvaji, ale pochybu, že se na vás v tramvaji někdo bude usmívat. Krátký pokec s baristou, no tak většinou chodíme do té stejné kavárny, kde toho baristu většinou známe. Pár věc s kolegou. Kde jsou ty cizí lidi? Nejde prej o hluboké vztahy, ale právě tyhle malé momenty nám dávají pocit, že jsme součástí okolního světa. Dobrá, hele, takhle. Od doby, co nás z bráchů zastavil nějaký pán a nabízel nám bonbony, pokud si sedneme k němu do auta, tak se s cizíma lidma úplně nebavíme. Vy byste taky neměli, ani když nabízí bonbony, ani když nabízí spásu Boha. Zavolejte kámošovi a řekněte mu, ať jde ven.

0: pondělní ráno všem One Republic a jejich Need Your Love. 17 minut po 8 hodině, na fajnu, dámy a pánové, na fajnu, za chvilku. Budeme dál proplouvat tímhletím ránem, budeme dál plachtit tímhletím ránem a budeme dál plachtit třeba s tímhletím. Nikit Portugal, The Man and Glide. Co taky zalahodí našim uším? Bude tohle. Fastboy, jeho Beautiful Life. No a kromě těchto songů, tak za malý okamžik tady mám jistou věc, s kterou budu potřebovat od vás pomoc. Ještě v životě jsem nepotřeboval pomoc s něčím jako teď s tímhletím. To znělo trošku divně. No, tak za chvilku uvidíte, o co se jedná. Morning Boost.
1: Fajn. Už tam budem?
2: Nech toho.
1: Raději už tam budem.
2: Přestaň. Je mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

nějakou věc, není práce, potřebuji vaši pomoc. Co si myslíte vy? Takže pokud máte práci, ale nemáte děti, nebo máte děti, ale nemáte práci, nebo máte práci, nemáte děti, to už jsem říkal, 724634634. Pojďte dát vědět, co si o tom myslíte, jestli je péče o děti doma náročnější než normální práce, nebo naopak. Buď pošlete hlasovku na WhatsApp, nebo prostě napište. Uvidíme, jak to vidíte vy, naši posluchači, za malou okamžik na to mrknem. Morning Boost.

0: a jeho Shivers. No fajnu, kolik? 3:45. Dámy a pánové, navzdory stěžování si některých lidí na netu, že být doma s dětmi je náročnější než práce, jsme se zeptali na to, zda péče o děti doma je náročnější než práce, a tady jsou vaše odpovědi. Jako matka třech krásných dětí musím říct, že bych měla klidně ještě jedno, jen kdybych znova nemusela do práce poslouchat šéfovi keci o tom, jak mi to sluší. Šéf je můj manžel. Zajímavá zpráva. Děkujeme za ní, zajímavý metrix, ve kterým to žiješ. Budem to brát jako ne. Ahoj Fajn Rádio, radši bych na svých ramenech nosil své dvě děti, než kartony vod do 8. patra bez výtahu. Zdraví, kurýr Kuba. To ti naprosto rozumím, Kubo, ano, znám to dobře. Opět to beru jako ne. Čau, čau, netvrdím, že moje práce těší, než se doma starat o děti, když moje práce je taková, u který můžou vzniknout děti. Tak posuď sám. Tak buď seš porodní asistentka, a nebo tě můj kamarád Jirka dobře zná. Nevím, jak mám brát tuhle zprávu. A pojďme na poslední. Ahoj, mám dvě děti, už 7 let, na rádoby mateřské dovolené. Co je náročnější? Obojí. Manžel živnostník, já s dětmi dost často sama. Prarodiče mají své životy. Chce to mít kolem sebe stejně naladěné lidi, komunitu, co tě podrží. Ano. Souhlasím. Vzkazuju všem maminkám, pojďte se víc podporovat a méně hodnotit, a tátům přeju víc pochopení, že to nemáme jednoduché, Kaja. S tímhle bych to uzavřel. A pustil si další song. Dámy a pánové, za okamžik Damian Ravid, Thailand, Nile Rodgers, Talk to Me. A jak píše Kaja, pojďme víc o všech věcech jako mluvit. Něco vás se štve? Tak to řekněme. Tak tohle za chvilku. Krásné dobré ráno.
1: Fajn Radio.
2: Fajn.
1: Fajn Radio.

0: Next Generation. Show, ve které se rodí hvězdy.
1: Posloucháte Fajn? Já jsem Matěj.
2: Já jsem Štěpán. A my jsme kapela Brixton.
3: Ahoj.
4: Stále počúvate Fajn. Moje jméno je Adonis.
5: Ahoj. Tady Aiko. Jsem zpěvačka. Dělám alternativní pop.
0: Od pondělí do čtvrtka na Fajnu v 8 večer.
6: Fajn Radio. Prostě hity.
7: Poslouchej nás online na fineradio.cz.
8: Hey, what's up? This is Class Animals.
9: Justin Bieber.
10: It's Doja Cat.
11: What's up? It's Charlie Puth.
12: Hey, this is Alex and Drew from the Chainsmokers.
6: Poslouchej nás online na fineradio.cz. Fine. Prostě hity.
13: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M. Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M. Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Offenbach, Norma Jean Martin, jejich Overdrive, song, který nám tady 6 minut, už teďkon 5 minut před 9 hodinou dohrál. A znamená to pouze jedno jediné. Morning Boost je pro dnešní pondělí u konce. A zjistili jsme spoustu věcí. Řekli jsme si, proč si některé věci pouštět, proč si některé věci nepouštět a že pouštět si některé věci, jako myslím tě písničky, může prodloužit život. Takže pít pivo prej dokáže prodloužit život. Jinak nevím, no. Tak dámy a pánové, mějte se krásně. Užívejte zbytek pondělí, jestli pondělí jde nějakým způsobem užívat. A slyšíme se zase zítra. Myslím, že už z Vendy dokonce. Tak čekis a zítra od 6. Teď už Music Boost a Aja.
1: Muchas gracias, afición. Ještě para vosotros.
2: Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost. Morning Boost.

0: Smart pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
1: Tak to je další level.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Dobré ráno všem přeju, než společně odstartujeme Music Boost, mrkneme se na oblohu. Dneska čekáme polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno. Odpoledne a večer od západu se vyskytnou přehánky nebo bouřky a pravděpodobně silné, takže opatrně. Nejvyšší teploty 31, maximálně 630 stupňů Celsia.
5: Fajn. Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej, tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: Jsme online.
10: Online.
9: Jsme na DAB+.
10: Plus.
9: Jsme v aplikaci Radia.cz.
4: A dvě minutky po 9. hodině má pro nás připravený Míša.
11: Prahou prošel duhový průvod Prague Pride. Do ulic dorazily desítky lidí. Průvod vyrazil z Václavského náměstí a letos poprvé zamířil na Štvanici, kde festival pokračoval dalším programem. Streamer Hiset splnil svým fanouškům slib a během živého vysílání skočil padákem z letadla. Diváci tak jeho volný pád sledovali prakticky z první řady. Stream, adrenalin a trochu šílený content v jednom. Americká rodina si pronajala byt v San Diego a na zdi našla svoji fotku z pláže. Poznali sami sebe a byli dost v šoku. Snímek totiž vznikl před 10 lety během jejich dovolený. Ukázalo se, že jde o leteckou fotografii místního fotografa, která zdobila pronajímaný byt.
9: Fajn. Music Boost.
10: Music Boost.
9: Music Boost.
10: Andrea Kautzka.
9: 5, 4, 3, 2, 1.
4: Dobré ráno, dobrý den, startuje další pracovní týden. Já musím říct, že u nás v rádiu je to klasický pondělí se všem všude. Všichni pobíhají, kafe rozletí, klasický chaos, nikdo neví, kdo je, kde má být a co má vlastně dělat. Za hodinu, dvě to bude všechno v klidu. To znamená, nenechte se tím pondělkem vystrašit. Vždycky je prostě ten start takovej divokej, ale pojďme si to užít. Já jsem Andrea, tohle je Music Boost a tohle jsou 4 hodiny pro vás, abychom to pondělí prostě dali.
9: Music Boost. Gimme 5.
10: Fajn.
4: Startuje nám Gimme 5 5 songů na rozjezd. To znamená, vy posloucháte, já mlčím a za chvilku se sejdem. Tak na fajnu.

0: dnešní Gimme 5 5 songů na rozvě jsme uzavřeli s Kelinem, taky Sofianem, jejich pistácí. Dáváte si dnešní Music Boost a nevím, jestli o tom víte, ale Česká republika nově zajímá i vesmír. Nebo spíš takhle, jsme vidět z vesmíru. Česko je letos tak suchý, že si ho všimla i družice. A to je podle mě už co říct. Obvykle, co má družice na starost, co ono sleduje kontinenty, nějaký to počasí. A teď nově kontroluje i nás, Českou republiku, jestli nám náhodou nezmizela tráva. Ano, zmizela. Hodně rychle. Já až tenhle víkend prosím vás zjistila, jak moc je to zlý. Chtěla jsem si na kánoích sjet Vltavu, stejně jako každý rok to dělám. No a sjela jsem spíš pár kamenů a nějakou hlínu a loď se musela přenášet hezky v ruce. Takže prosím vás, jestli chcete vyrazit taky na vodu, já bych to možná zvážela a našla si jinou aktivitu. Vody je málo, je prostě sucho. Je to prostě špatný, to znamená zalívejte kytky, já nevím, hydratujte aspoň sebe, no a pojďme to ještě zvládnout. Takhle, podle mojí predikce, bude horko ještě tak 7 až 10 dnů a pak bude dobře, lidi. Za chvilku dva songy, dvě skvělý zpěvačky, jedna z nich je Taylor Swift. A ta druhá se jmenuje Tate McRae. Pro horko, pro sucho, pro vás. Na fajno.
1: Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh, vždycky fresh.
2: Fajn. My name is Somber.
3: What up, it's Kehlani.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Back to the hits.
6: Right, babe.
2: Fajn.

tí Taylor Swift prostě nejsou a pravděpodobně ani nebudou. Nedávno něco podobného řešila dokonce i Katy Perry, taky kvůli Donaldovi, který použil prostě její song k nějakému propagačnímu videu na Bílej dům, takže vidíte, co dělá ten Donald Trump? Mně je jedno, co dělá v politice, ale co dělá v té hudbě. On nám bere zpěvačky, pane bože. Nechtěl by prostě s tím přestat už konečně. Protože na TikToku, co tam pak za chvilku budeme dávat? Nic? Budou to prostě tichý videa, protože prostě Bílej dům potřebuje prostě mít ty svoje propagační materiály v nějakém rytmu. No,

0: Music Boostu ještě při pondělním dopolední na Fajnu dohrává Zara Larsson i Lush Life. Kolik lidí ve svém životě potřebujeme ke svému osobnímu štěstí? No kolik tak myslíte? Já vím, že se často říká číslo 5, že 5 lidí nás tvoří a 5 nás dělá šťastnými, ale já to mám takovou informaci, která tohle tvrzení možná bude vyvracet. Ale to vám řeknu až za chvilku, až dohraje Dua Lipa, její Houdini. Tak si na to počkejte a leďte fajn. Music Boost. Music Boost.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

Dokážete si představit, že bychom měli písničku, kde bychom třeba zpívali, já nevím, Brno nebo Praha? Je to vlastně zvláštní zpívat pořád dokola New York. Dáváte si dnešní mňožek bus na fajnu. Já jsem vám před chvilkou slíbila, že vám řeknu, kolik lidí potřebujete ke svému osobnímu štěstí. Pokud jste si mysleli, že vám stačí rodina, pár kámošů a jedna kočka, omyl, omyl. Psychologové totiž teď přišli na to, že potřebujeme trošku social snakingu, tedy sociálního zobání. Jde o všechny takový ty malý kontakty s cizími lidmi, který prostě během dne tak nějak jakoby uzobáváme. Jo? To znamená, v praxi to vypadá jako třeba pozdrav od souseda, úsměv od cizího člověka v tramvaji, krátký pokec s baristou nebo třeba kolega, který se u kávovaru zeptá, tak co, jak se máš? Nejde vlastně o vztahy na celý život, ale spíš o takový jako mikrospolečenský jednohubky. A mně to přijde docela fajn, že se vlastně tak všichni jako lidstvo potřebujeme navzájem, aniž bychom se znali. Protože někdy nám prostě ke spokojenosti fakt jako stačí pár slov s někým, koho už nikdy neuvidíme. A to je vlastně dobrý zjištění. Že třeba i vy jste nějaká jednohubka pro nějakýho dnešního kolem jdoucího. Ani o tom nevíte. Posloucháš. Fajn.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Nejlepší taneční remixy hitů, který dobře znáš. Poslouchej na Fine Fresh Radio. Poslouchej nás online na www.fineradio.cz.
4: Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
5: Čau, tady Sofian.
6: Ahoj, ahoj, já jsem Pam Rabbit.
4: Posloucháš Fajn Radio? Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
0: Od pondělí do čtvrtka.
4: 8 večer.
6: Next Generation.
4: Přidáš se?
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Fast.cz.
1: Dneska čekáme celý den polojasno až oblačno, odpoledne a večer se od západu lokálně vyskytnou přeháňky, no a nejvyšší teploty 31, maximálně 36 stupňů Celsia.
2: Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia.cz.
3: Česko letos zažívá výrazný nárůst případů boreliózy. Od začátku roku se nakazilo už přes 8 tisíc lidí a v červenci přibylo kolem 90 případů denně. Nakažená klíšťata se navíc objevují i v Praze, například v městských parcích. Studenti, kteří schánějí kolej, by neměli otálet a rychle by se měli pospíšit. Volný místa totiž rychle mizí. Nejhorší situace je hlavně v Praze a v Brně, no ale i na dalších místech republiky. To znamená, doporučuji neotálet a okamžitě začít zařizovat. Tom Holland přiznal, že byl jako dítě posedlý Justinem Bieberem. Přišel mu jako nejvíc cool týpek, kterého kdy viděl. A dokonce se po něm i opičil. Například díky jeho klipu Baby se opičil v jeho účesu.
2: Fajn.
1: A jezděte opatrně na silnici. Chomutov, ulice Březenecká, hlásí nehodu dvou havarovaných vozidel, naštěstí bez zranění. D3, 120. kilometr na trase Mezno a Kaplice, tam prosím vás očekávejte menší zdržení. Stejně tak jako trasa Karlovy Vary a Praha, D6, přesně 37. kilometr, tady je nějaký porouchaný vozidlo.
4: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.koopilot.cz.
2: Music Boost.
0: Music Boost.
5: Music Boost.
4: Andrea Kautzka.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Máme lehce po 10. hodině, startujeme druhou společnou hodinku v Music Boostu, tak u toho zůstaňte, probereme třeba tetování. To hlásí velkou revoluci, myslím si, že něco, co by vás mohlo zajímat, taky si dáme lubriku a samozřejmě náš playlist. Hned na startu nás čeká třeba Rugel, taky Cameron Wittenkopf, anebo právě teď Huntrix.
2: Music Boost.
1: Údajně nejoriginálnější song roku 2025. Golden. Jo, tak to je on. Tak užívejte dopoledne a laďte fajn.

Rugal, Wishful Thinker. Tohle je song, který nám dohrál 2:45 na Fajnu. Jestli jste si prosím vás mysleli, že skoro každý má dneska tetování, tak jste na omylu. Až teď ho bude mít každý. V Londýně totiž vynalezli tetování, který nebolí. Místo prosím vás klasický pistole jsou to takový nějaký speciální vykrojehličky, který prostě zaručí stejný výsledek, ale úplně má odlišnou aplikaci. Prostě ani trošku to necítíte. Ale to tetování prostě zůstává jakoby kvalitní, jo. Já jsem si říkala, wow, ty brďo, to budou všichni úplně nadšený, že můžeme konečně mít něco, co všichni chceme a nebolí to. Ale koukla jsem do komentářů a to zase jsem se úplně odstřelila, jo. Všichni píšou prostě něco na smysl toho, jakože tetování, který nebolí, není tetování. My chceme, aby tetování bolelo. A takovýhle komentáře. A já jsem si říkala, že docela zvláštní, kam až jsme to jako lidstvo dotáhli do toho bodu, že si myslíme, že nás jako něco musí bolet, jenom kvůli tomu, že to dřív bolelo. Tak já bych jenom těmhle lidem, co prostě si myslí, že teda tetování musí bolet, jenom vzkázala ráda, že jestli chodí k zubaři a dostávají tam na umrtvení tu injekcičku, aby to nebolelo, tak já jenom, že ty injekce tady nebyly dřív, jo, a trhali ty zuby prostě normálně jako natvrdo. Takže tím pádem už vidím toho člověka s tím tetováním, s tímhle názorem, jak sedí u toho zubaře a řekne, ne, prosím vás, pane doktore, ne, mě to nepíchejte, já chci, aby to jako bolelo, já si to potřebuji intenzivně prožít. Prosím vás, mama mia, tetování přece nemusí bolet, ne? Doba jde dopředu, no. A stejně se tady najdou tací prostě, co píšou tyhle komentáře, no nic. Dávám to pryč, ale prostě doufám, že vy jste normální. Tohle je Fajn.

0: originální hlas, to je Hozier, jeho Too Sweet. Song, který si dopřáváme 8 minut do 10:30 na Fajnu. No a za chvilku se můžeme těšit na Lubriku, ale mezi tím nás čekají nějaký songy. Třeba David Guetta, Teddy Swims, Stones a jejich Gong Gong Gong, a nebo tahle pecka. Song, který je podle mě fakt všude, i na sockách, i u nás v éteru. Je to song o sebeuvědomění, nejistotě a vztahu, o kterém člověk to trošku ví, že nemůže fungovat. Kapela se jmenuje Temper City, jsou to pro vás tři kluci z Izraele. Písnička Self-Aware. Temper City je kapela, která se podle profilu Apple Music stala úplně první izraelskou kapelou, která se dostala do amerického Billboard Hot 100. Jsou to prostě tři sympatiáci, kteří si mysleli, že neprorazí, a podívejte se. No, teď se o nich všude mluví. A zaslouženě. Tak na Fajnu.
1: Jsme fajn. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome.
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
3: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
4: Hey, I'm Gracie DeBrons.
5: It's Olivia Rodrigo.
6: Hi, we're Blackpink.
3: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
4: Fajn.
1: Vždycky, ho? Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
4: Come on.
7: Fajn Rádio.

0: Fajn Rádio. Fajn Rádio online.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
0: Poslouchej Fine Fresh Radio přes webovky.

slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Exit Live, tohle byl Matafix na fajnu. No a vzhledem k tomu, že máme 5 minutek po 11:30, tak tenhle čas, všední dny, máme jenom jedno jediný.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
2: Fajn.
0: Pojďme si říct, že takovej sex se šéfem není flirt na pracovišti, ale velmi osobní forma firemního meetingu. No a ta situace, když po něm přijde hodnocení výkonu?

Adoria, skvělej Klok-Klok na Fajnu v Music Boostu, právě teď dohrál. Prosím vás, je důležitý se pozitivně taky na něco vždycky ladit. Já sleduju na Instagramu pozitivní zprávy, takhle přesně se to jmenuje, vřele doporučuji v dnešní době tý negace sledovat i něco, co dává trošku smysl, jo? Každý den si tam jakoby dočtete něco pozitivního, co se ve světě děje. Někdy to vlastně pro vás nemusí mít ani jako význam, ale pro celý svět to význam. Dneska teda třeba čtu, že se někde u Kapského města letos narodilo o 92 více tučňáků než loni. No není to hezký, že se prostě někomu rozrostla rodina o 92 členů trošku víc. Jo, to znamená, není zač, doporučení pozitivních zpráv a pokračujeme s Fajnem, jo. Za chvilku Sombra, taky Ella Henderson, Rady Mantle, nebo třeba Khalid, jo, Tied Up, jdem na to. Music Boost. Music Boost.

0: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
1: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
1: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Dneska čekáme polojasnou až oblačnou odpoledne a večer od západu se vyskytnou přeháňky a jsou hlášeny dokonce i silné bouřky. No a nejvyšší teploty 31, maximálně 36 stupňů Celsia.
3: Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot
2: news. V Česku téměř polovina obcí nemá vlastní mateřskou školu. Provozovat ji zvládne jenom 54% obcí. Menší obce tak často spoléhají na školky v okolí, které ale nemusí mít dostatečnou kapacitu. No a od letoška už musí mít mateřskou školku každý dítě starší 3 let. To znamená, může to být docela velký problém. Na letišti v Sydney se málem srazily dvě dopravní letadla. Airbus společnosti Jetstar musel při projíždění prudce zabrzdit, aby nenarazil do Boeingu, který byl tažen na ploše. Při incidentu se srazil jeden člen palubního personálu. Případem se už zabývají australský úřady. Kosovský parlament v sobotu přerušil jednání kvůli potyčce mezi opoziční poslankyní a premiérem. Poslankyně na premiéra házela vajíčka a křičela na něj. Zasáhnout musela i ochranka a přenos jednání byl úplně přerušen.
3: Fajn. Music Boost. Music Boost. Music Boost. Andrea Kautzka. 5, 4, 3, 2, 1.
2: Fajn. Jestli cestujete po Evropě autem, tak vám za chvilku dám takovou nevyžádanou radu. No a samozřejmě pokračujeme s playlistem Fine Rádia. 11. hodina, Andra za mikrofonem a Music Boost je pořád ready.
3: Music Boost.
2: Tohle už je Šabuzi, jeho bar song. Tak hezký pondělí, hezký dopo.

Pink Panthersis, taky Zara Larsson, jejich Stateside. Jo, to jsme si dali právě teď na fajnu. Prosím vás, zajímá mě, kvůli čemu se doma hádáte. A úplně nejvíc mě zajímá, kvůli jaký domácí práci se hádáte. Co by úplně jako vyhrálo? Mytí nádobí, vynášení odpadků, prostě kvůli jaký domácí práci podle vás nejvíce vznikají jako nepokoje. 7-4-6-3-4-6-3-4. Protože já mám před sebou nějaký oficiální prostě průzkum, kde se jako tyhle domácí práce dali jakoby od jedničky do pětky za sebou a trošku s tím nesouhlasím. Na prvním místě máme mytí nádobí. To je úplný vítěz, jakože prostě nerovnoměrný rozdělení nádobí souvisí prý s nespokojeností ve vztahu. Pak je tam vynášení odpadků, úklid kuchyně, úklid koupelny a praní a skládání prádla. OK, tak těchhlech pět favoritů máme a já potřebuji, abyste vy dali nějaký svoji osobní zkušenosti, protože u nás doma, já nevím, jestli to souvisí s úklidem, ale jo, asi jo, souvisí to s úklidem. Náš problém je, že prostě si přehazujeme tak různě jakoby jako věci v té domácnosti. To znamená, že slánku já dám sem doprava, on ji pak vezme a dá ji úplně za roh někam doleva, protože jemu to tam přijde prostě taktičtější, což nedává smysl. Prkínko neustále samozřejmě prostě nahoře, jo, to se neodnaučíme. A spíš jakoby dělání toho chaosu v té domácnosti. Myslím si, že jako vynášení odpadků, klid kuchyně, to je jako za mě OK, ale co je to za vás? Mezi tím Alex Warren, anebo právě teď.

0: Máte si dnešní Music Boost, právě dohrál Alex Warren jeho Burning Down. No a my tady máme absolutního vítěze. Úplný vítěz v hádání se doma kvůli domácím pracím, je pozor. Chvilka napětí. Ano, je to mytí nádobí. Podle vašich zpráv je to nejčastější problém a to dokonce, což mi překvapilo, i když máte doma myčku. Jakože nejde jenom o to, kdo to růčo umeje a uklidí, utře všechno, ale kdo to i vyskládá s tý umytým prostě myčky. To znamená, to je tak podle mě úplně to jako nejjednodušší a i přesto to ve vás vyvolává prostě jakoby napětí. Anička dokonce napsala, absolutně nechápu, jak muži otevřou myčku, zjistí, že v ní něco je a tak to hodí do dřezu a čekají, až to za ně někdo umeje. No tak jako pozor, tak to bych asi taky se hodně pobouřila. To znamená, je to teda myčka, je to myčka. Na druhém místě podle vašich zpráv je vynášení odpadkového koše, takže ano, chápu tu, jako tu klasiku. Hele, já jsem to vynášela minulý týden, tak jako mohl by si tentokrát jako ty to vynést, jo, a vlastně kvůli smetí, si taháte smetí i domů, je to asi náročnější. Ale jo, prostě myčka je největší průšvih a nevím, co s tím. Možná zavést pravidlo, že každý to po sobě umeje, nebo na střídečku, nebo já nevím, je to těžký. Ale jo, je to myčka, odpadkový koš a pak utírání podlahy. A to už radši do toho nebudeme zacházet. Nehádejte se prostě doma, pořiďte si uklízečku. Ano, to je řešení, uklízečka. Za chvilku Lola Yankee, Messi, taky Mal Smith, Niall Horan, anebo třeba Row Moodle. Pojďme radši na ty songy.
1: Má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě.
1: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

Wow, tohle je Tiffany's na Fajnu, nám dohrála v Music Boostu 4 minutky po 11:30 a prosím vás, jestli cestujete na dovolenou po Evropě autem, tak si musíte dát pozor na jednu věc. Jmenuje se navigace. Všichni tuhle věc moc dobře známe, málo kdo ji umí používat. V některých zemích mají totiž problém a dávají vysoké pokuty za to, když používáte aplikaci, která upozorňuje na policejní hlídky. To je klasický Waze. Všichni asi známe, podle mě možná teď všichni jezdíme podle Waze, ne? Asi, hádám. No tak podíváme se na ty pokuty, jo? Třeba Waze a různý další aplikace. Francie je na tom úplně nejhůř. Ta vám může dát pokutu až 36 tisíc korun. Němci jsou na nás trošku hodnější, ty dávají jenom 2 500, ale Švýcaři, ty jsou tak trošku lehce jenom krokem dozadu za Francií, 26 tisíc korun pokuta za takovou blbost, jo, fakt. Tak si na to dávejte pozor, protože sice možná můžete dojet včas do cíle hezky na ubytování, na dovolenou, ale taky s prázdnou peněženkou. A co je to za dovču, viď? Fajn. Tohle.

Magic Bus na Fajnu dohrála Eva Farna i Perpetuum Mobile, což je docela fajn, že to navazuje na naše nové téma, protože Perpetuum Mobile je song o tom, že v té práci nemusíme až zase tolik pracovat, ale je důležitý taky odpočívat. Dnešní den totiž patří lenosti. Dneska máme Světový den lenosti. A mě zajímá, co děláte, když jste líný. Jo, já vím, že mi teď jako většina z vás řekne, no asi nic, ne, když jsem línej. Ale co je to nic? Tak asi chápu, že u někoho je to typický gaučing, že jo, dobrý film, hezky pohoda, čipsy v ruce a prostě jenom lážo plážo. Já asi zažívám vždycky líný neděle, musím to na sebe prásknout, že moje neděle jsou opravdu hodně jako v odpočinku. Nic se mi moc jako nechce a všechno se obhájím tím, že je neděle a nemá se nic dělat. Ale jakoby jak trávíte vy tu lenost? Já si myslím, že normálně někdo může jít klidně na procházku. To ne, jako lenost nerovná se prostě ležet a nic nedělat. Ale prostě lenost podle mě je něco, že si dopřáváme trošku se jako zastavit, zpomalit a odpočinout si. 724-634-634. Jak se ta lenost projevuje u vás? Já třeba i neberu telefony, když jsem lína. A nemusím k tomu mít důvod. Ať mi volá, kdo mi volá, prostě mi to nezajímá, když jsem líná, s nikým nechci mluvit. Jsem líná prostě mluvit. To znamená nemluvím. Neberu telefony. A zajímá mě, co vy. Za chvilku Michael Jackson, taky Jonas Blue, Jack, anebo třeba Harry Styles.

0: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

To nejlepší z hit parád. To nejlepší ze streamů. To nejlepší z

American Girls, song od Harry Styles'a, nám dohrává na fajnu 5 minutek do 12. hodiny. Máme dneska den lenosti a víme, jak tu lenost už prožíváte vy. Láďa napsal, jasně, že je to smažený sýr při neděli a pak dobrý film na gauči. Jasně, jako neděle nemůže být snad jiná. Simčar píše, pro mě je lenost stav, kdy se dokážu vykašlat aspoň na 2 hodiny na práci, i přesto, že práci mám. Tak to je asi hodně dobrý point toho, že opravdu si můžeme občas dovolit být lenivý, i přesto, že toho třeba máme hodně. A nemusí to být práce jako práce, může to být třeba, nevím, úklid domácnosti nebo nákup a podobně. Verčana napsala, ahoj, v tomhle mám asi jasno, za mě je nejlepší nic nedělání, objednat si o víkendu snídani z rohlíku, čerstvé pečivo, proseko a podívat se s nejlepší mámou po dlouhý pracovním týdnu na nějaký dobrý film. Jo, a to je důležitý. Lidi, pojďme teda dnešní den lenosti oslavit, takže aspoň dneska půl hodinu až hodinu uděláme pro sebe to, že nic neuděláme. A paradoxně je to jedno z toho nejtěžšího, co my neumíme, a to je odpočívat. Tak to pojďme dneska zkusit, jo? Posloucháš Fajn.

0: Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
1: Dneska máme na obloze polojasno až oblačno, odpoledne a večer od západu lokálně budou se vyskytovat přehánky, taky bouřky a pravděpodobně budou silné. Nejvyšší teploty 31, maximálně 36 stupňů Celsia.
2: Fajn. Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Jsme online. Jsme na DAB+.
7: Jsme v aplikaci Radia.cz.
1: V Česku téměř polovina obcí nemá vlastní mateřskou školu. Provozovat ji zvládne jenom 54% obcí. Menší obce tak často spoléhají na školky v okolí, které ale nemusí mít dostatečnou kapacitu. No, od letoška už musí mít mateřskou školku každý dítě starší 3 let. To znamená, může to být docela velký problém. Na letišti v Sydney se málem srazily dvě dopravní letadla. Airbus společnosti Jetstar musel při projíždění prudce zabrzdit, aby nenarazil do Boeingu, který byl tažen na ploše. Při incidentu se srazil jeden člen palubního personálu. Případem se už zabývají australský úřady. Kosovský parlament v sobotu přerušil jednání kvůli potyčce mezi opoziční poslankyní a premiérem. Poslankyně na premiéra házela vajíčka a křičela na něj. Zasáhnout musela i ochranka a přenos jednání byl úplně přerušen.
7: Fajn.
6: Music Boost.
8: Music Boost.
9: Music Boost.
6: Andrea Kautzka.
9: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Věděli jste, že existuje pojem srpnová úzkost? Já taky ne, ale pravděpodobně ji všichni máme. Tak si o ní něco za chvilku řekneme. Tohle je start poslední společný hoďky Music Boostu s Andreou. Justin Bieber, Nicki Minaj, Malcolm Tut, Taylor Swift, Weekend, anebo právě teď Kellyn, Stein 27, jejich Vítej mezi náma. Tohle jsou přesně ty songy, na který se můžeme těšit.
7: Music Boost.
10: Vítej mezi náma, naše otcové jsou důležité.

Elizabeth Taylor. To je song od Taylor Swift. Čtvrt na jednu, na odpoledne, hezky, pěkně. Vidíte, jak to rychle utíká, když posloucháte Fajn, no. A jestli máte, prosím vás, pocit, že jste si málo užili léto a že jste zase jako každý rok tak rychle vlastně blíž k tomu září, pravděpodobně máte srpnovou úzkost. Máme tady nový pojem, jo, pozor na to. Já jsem vždycky myslela, že se jenom prázdniny prostě vždycky rychle utečou a proto je vám z toho jakoby na nic, ale ono je to srpnová úzkost. Najednou máte pocit, že ten potenciál léta nebyl jakoby naplněný. Málo grilovaček, málo výletu, málo odpočinku, nestihli jste se třeba opálit tak, jak jste měli v plánu. To znamená, máte pocit, že jste prostě nic nestihli. Taková nervozita z toho, že léto končí. Prázdniny jsou fuč. Možnost odletět někam k moři už je taky taková mizivá. No jo, no, asi má srpen prostě takovou vlastnost, že čím víc si ho užíváte, tím rychleji utíká. Ale prostě nic s tím neuděláme, musíme to jenom prostě přijmout. Vy aspoň znáte tohle nový pojem, na sociálních sítích se teď dost řeší. Prostě srpnová úzkost, jo? Dřív jsme prostě říkali, co je, co se ti děje, jsi nějaký smutný, no jo, to víš, a prázdniny utekly a zase škola, to je na nic. Dneska je to, co je, co se ti stalo, ale prosím tě, já prožívám srpnovou úzkost. Oh yeah!

dnešní Music Bus, ve kterém dohrává víkend. Na fajnu. Dáme si takovou menší ochutnávku toho, na co se za chvilku můžeme v éteru těšit. Totální pecka Chemical Brothers, jejich Go. Song, který už pár let je na světě, ale teď se díky filmu Apex znovu objevil a my jsme za to moc rádi. Dokonce jsem od několika lidí slyšela, že vlastně o tomhle songu dřív neměli vůbec ponětí, ale teď díky tomu, že to je velký hype, vlastně všichni zjišťujeme, že je to fakt dobrý song. Memories, song, v překladu vlastně vzpomínky, a je docela vtipný, protože se i my zaspomínáme na tenhle song. David Guetta. A všichni vždycky něco, jo, víme, všichni si zaspíváme. Tak hezky odpoledne. Are you ready for this?

0: Republic.
1: One Republic.
0: Hi, this is One Republic.
2: Prodigy.
3: What's up, guys? This is Bruno Mars.
4: Hey, I'm Gracie Abrams.
5: It's Olivia Rodrigo.
6: Please make some noise.
7: My name is Somber.
8: Welcome to the show.
9: Jo, dáváme ti na ně lístky.
10: Fajn. Vždycky hot?
9: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Fajn Radio. Prostě hity.

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
1: Fajn.
2: Takovej sex se šéfem je jako přeskočit několik pater kariérního žebříčku najednou. Jenom není jistý, jestli nahoru nebo dolů.
0: Posloucháš

0: Benson Boone nám právě teď dohrál na fajnu krátce před 3:15 odpoledne. Music Boost jde pomalu, ale jistě do svého cíle, to znamená poslední song, který za chvilku jako vždycky někomu věnujeme. A protože nevěřím na náhody a nevěřím na to, že teda náhodou za chvilku Teddy Swims, můj oblíbenec, jeho Mr. Know It All, tak jsem se rozhodla věnovat tenhle song všem, kteří jste už si koupili lístek na 20. března do Prahy, na něj. Tak s kým se tam uvidím? No, tak písnička pro vás, protože tohle je prostě... Ach jo, na tohohle umělce fakt nenechám prostě, to je prostě za mě, je to jeden z nejvíc úplně top zpěváků současnosti.
1: Music Boost. Music Boost.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Fajn. Vždycky hot. Vždycky hity.

Bella Key se postarala o poslední společný song dnešního Music Bostu. Její I love it, I love it, I love it. A doufám, že dneska to taky bylo I love it, I love it, I love it. A půjdeme se rozloučit. Dneska jsme zjistili, že existuje srpnová úzkost, taky, že dneska je den lenosti, tak v něm pojďme pokračovat. No a nechyběla ani nejnáročnější domácí práce, kvůli který se doma s partnerem hádáte. Ano, je to mytí nádobí. To znamená, dneska rozhodně nemíte nádobí, nehádejte se kvůli tomu, protože dneska si to můžete dovolit, protože prostě dnešek je o tom bejt línej. Vy pokračujte s fajnem, teď už Kristýnka, taky Alex Warren, anebo třeba One Republic. A zítra naslyšenou. Tohle je fajn. Fajn.

0: Hlasej v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
1: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.

0: další a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn.

0: Rosnička Kristýna je zpátky, pojďme se podívat na počasí. Jestli jste čekali, že vám řeknu, že se ochladí, tak ne. Dneska je zase horko, teploty 34 až 36 stupňů. Slovo horko je podle mě nedostatečný, to je prostě úmorný vedro. Sem tam k večeru by možná mohly přijít nějaký přehánky nebo bouřky. V těch by mohlo napadnout až 10 mm srážek, ale moc s tím nepočítejte, jo? Prostě se připravte na to, že bude horko, to znamená dodržovat pitný režim, jít se někam schladit, no a taky nezapomínat na SPF-ko.
1: Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Česko letos zažívá výrazný nárůst případů boreliózy. Od začátku roku se nakazilo už přes 8 tisíc lidí a v červenci přibylo kolem 90 případů denně. Nakažená klíšťata se navíc objevují i v Praze, například v městských parcích. Studenti, kteří schánějí kolej, by neměli otálet a rychle by si měli pospíšit. Volný místa totiž rychle mizí. Nejhorší situace je hlavně v Praze a v Brně, no ale i na dalších místech republiky. To znamená, doporučuji neotálet a okamžitě začít zařizovat. Tom Holland přiznal, že byl jako dítě posedlý Justinem Bieberem. Přišel mu jako nejvíc cool týpek, kterého kdy viděl. A dokonce se po něm i opičil. Například díky jeho klipu Baby se opičil v jeho účesu.
1: Fajn.
0: Krásný pondělní odpoledne, fajn, Warm-up s Kristý je po víkendu zpátky, před náma 4 nabitý hoďky, já vím, je pondělí, možná ještě nemáte úplně plnou dávku energie, ale to tady zařídíme společně s topovým playlistem, povíme si, proč si ale dneska dovolit i být tak trošku líný, tohle všechno, ale pojďme to teď už odpálit, těšíme se na to, já doufám, že vy se těšíte taky, Fastboy, Moby, Sophie and the Giants, jejich hit Last Summer, tímto celý odpálíme. Let's go. Pondělí na fajnu. Oh, yeah.

Super City vám právě doručili skvělý track s názvem Self Aware tady na Fajnu takhle při pondělí a dneska je ideální den na to dělat vůbec nic. Dneska je totiž svátek, který byl stvořen přímo pro nás všechny. Žádný běhání maratonu, žádný velkolepý oslavy a už vůbec ne uklízení a práce. Dneska je totiž Národní den lenosti. Ne sice úplně u nás, v Americe, možná proto Američani vypadají tak, jak vypadají. To je jedno, my to dneska oslavíme taky, protože dnešní doba z nás neustále mačká maximální výkon. Všude slyšíte, musíš vstávat v 5 ráno, jít běhat, dát si ledovou sprchu, meditovat a přečíst 3 knížky ideálně ještě před snídaní. Ale ne, dneska tomuhle dáváme útrum, dneska je oficiálně povolený mod, kdy je vaším jediným sportovním výkonem přesunutí ovladače z konferenčního stolku k vám na břicho. Jako pardon, můj mozek dneska taky přišel trošku do úsporného režimu, dnešní pracovní morálka prostě budeme předstírat, že maximální, a to můžete předstírat i vy. A to je právě to dobrý. Až za váma dneska přijde šéf nebo kdokoliv a bude po vás něco chtít, stačí jen tak lenivě mávnout rukou a říct, že prostě ctíte tradice. Ale zas nemůžeme v té lenosti zůstat na pořád, že jo? Tak až se z toho budeme potřebovat dostat, tak potřebuju vaše tipy. Den lenosti je super, ale co dělat, abychom se té lenosti zbavili? Jaký je váš ultimátní hack, ultimátní trik na to, když jste fakt líný, ale potřebujete se dokopat něco dělat? Protože tahle fáze přijde, tak mi pojďte poradit. 724-634-634, co děláte, když jste líný, ale potřebujete začít něco dělat? Napište mi, no a já se pokusím nás teď všechny rozproudit společně s Tate McRae a její Just Keep Watching. Nebojím se, že by to nešlo. Let's go!

0: Ladíte fajn a Miley Cyrus nám v songu End of the World připomněla, že ani pondělí není konec světa a můžeme si ho udělat hezký. No a protože dneska 10. srpna se slaví Národní den lenosti, nebo slaví, tam asi nezbývá ani energie na to slavení, tak společně ale probíráme, jak se lenosti zbavit. Prostě co děláte, když fakt jste líný. Michal píše, když jsem línej, tak odpočívám. Ale jakmile je něco potřeba udělat, moje dospělá část osobnosti se na chvíli probudí a postará se o to. Pak se zase můžu v klidu vrátit k nic nedělání. No jo, Michale, ale já jsem se ptala na tipy. To, že ty máš dospělou část, nepomůže nám ostatním. Ne, ale máme tady samozřejmě i další tipy. Ondra píše, že na něj platí pravidlo 5 vteřin. Jakmile se mi nechce vstávat, odpočítám si v duchu 5, 4, 3, 2, 1 a při jedničce prostě vystřelím. Nesmíš dát mozku ani vteřinu na to, aby začal vymýšlet výmluvy. To zní jako dobrý tip, to rozhodně vyzkouším, ale pak mě ještě pobavila Markéta, která píše, že když se nemůže k něčemu odhodlat, tak napíše kámošce, že jestli třeba do hodiny nevytře podlahu, tak jí pošle 500 na účet. Takováhle motivace by asi zvedla i mě. Tak já vám moc děkuju za zprávy, doufám, že vás to třeba inspirovalo. No a za chvilku další songy, protože to zas pomáhá zvednout se ze židle mě. Takže třeba Sigala, Jacksomy, Ian Kidron, jejich Riptide. Za chvilku tady na Fajnu.
1: Nový tracky.

0: Fajn Radio.
1: My station. Yeah.
0: Fajn Radio.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
0: www.fajneradio.cz. Pusti nás.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

kdy v 25 chytáte záchvat paniky, protože v bytě máte lehký průvan a bojíte se, že z toho všem nastydnou ledviny. Nebo když návštěva dojí oběd a vy nad tím stojíte s takovou tou otázkou, dej si ještě třetí kremlík, to nedojíš, co máš na tom talíři, tobě to nechutná. No a nejlepší je ta rodinná klasika, kdy máte zafixovaný, že třeba krabice od bot se zásadně nevyhazujou, protože co kdyby za 5 let se vám hodily, až budete třeba stěhovat křečka. Zkrátka a dobře, půlka a naší osobnosti vlastně je jenom nazbíraná výbava našich předků a proto by mě hrozně zajímalo, jaký divný nebo bizarní zvyk jste ve vaší rodině takhle zdědili vy a nemůžete se ho zbavit. Schováváte stužky na dárky, balící papír nebo krabice, cokoliv. Napište mi, jaký divný zvyk jste zdědili po vaší rodině. 724634634, pojďte se se mnou o to podělit, ať nemám pocit, že jsem divná sama, jo, domluveno. A za to vám pouštím další písničku Robin Schulz, Cyril, Sam Martin, World's Gone Wild. Aspoň se dozvíme, že jsme se nezbláznili všichni. Let's go.

0: jaký song se víc hodí do tohohle počasí než Zara Larsson, její Lush Life. To je prostě ultimátní letní soundtrack, který jsme si spolu poslechli teď na Fajnu. No a probíráme vaše zlozvyky, nebo ne zlozvyky, ale nějaký tradice, zvyky, které jste podědili po rodině. Michal píše, že podědil, že se na nákupy jezdí ráno. Je to vlastně super, když jedu z nákupu už před 9, tak je všude ještě zavřeno a nemůžu nikde zbytečně utrácet. To je velice dobrá strategie, možná taky začnu praktikovat. A pak se mi ještě líbila Anička, která píše, že jí máma naučila, že před příjezdem návštěvy se musí uklidit tak, aby byt vypadal jako sterilní operační sál. Takže i když přijede jenom kámoška na pivo, já 3 hodiny předtím drhnu koupelnu. Je to diagnóza. To je trošku diagnóza, na druhou stranu aspoň máš pravidelně uklizeno. Všechno má svoje pro a proti. Já vám děkuji, že jste se mnou sdíleli tyhle svoje zvyky, někdy možná zlozvyky. No a za chvilku další track Lil Nas X, jeho Star Walking. Tak si to užijem společně za chviličku tady na Fajnu. Fajn.
1: Haló, to je mobilní servis?
2: Ano, prosím.
1: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
2: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
1: No tak já jedu k vám.
2: Mobilniservis.cz. Opravy hned.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
1: Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: I'm Lily Beatty. It's Sabrina Carpenter.
1: Music. Fajn.

drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, co se

Jak se Daniela dostane domů? Teprve 3 týdny starý song od Treya, který jsme nevěděli, že potřebujeme, ale potřebovali jsme. Under My Pillow, Sofian Match a Matthew a jejich 2020 Vision. A pokud dneska v pondělí potřebujete trošku zlepšit náladu, běžte si čuchnout k něčímu pod paží. Říkáte si fuj a slyšíte správně, ale podle nový vědecký studie, že nám obzvlášť zlepšuje náladu mužský pot. Hele, pojďme si to říct upřímně. Vám snad v tomhle šíleném letním horku někdy zlepšil náladu ten nefalšovaný aromatický koktejl v MHDčku? Ta orosená piña colada ze 30 různých podpaží v narvaný tramvaji? Já nevím, kdo ty studie dělá, ale přijde mi to naprosto šílený. Vy stojíte v narvaný tramvaji, venku je 35 stupňů, klimoška samozřejmě nefunguje, nula, a vedle vás se pán rozhodne protáhnout. A vy byste si podle těch vědců měli zhluboka přičichnout, zavřít oči a říct si, je, děkuju, mám hned lepší den. Místo lepší nálady podle mě dostanete spíše regulární zástavu dechu a v okamžitou potřebu evakuovat se tím nejbližším okýnkem. Jestli tohle testovali v laboratoři, zaručeně ta laboratoř neměla nic společného s tramvají v tomhle horku. Jediná rychlost, kterou pánský pot reguluje, je rychlost mýho úprku na čerstvý vzduch. Takže tímhle se neříčte, ale vědci to tvrdí, takže můžete to vyzkoušet, jo? Nikomu nebráním, abyste to věděli, klidně to zkuste, ale pak mi napište, jestli to fungovalo. Já si myslím, že líp zafunguje nějaká další písnička, co? Pojďme si spravit chuť, čuch. Jugl, Emile, Angel, Ultranate, jejich Moving to the Sun, právě teď na Fajnu.

0: pracovní týden je možná tady, ale myšlenkama jsme na nějakým letním festiáku, taky se společně songem, kterým nám dohrál Yugle, Email Angel, Ultra Nate, Moving to the Sun. A touhle party věcí jsme zároveň zakončili první společnou hoďku Fine Warm Upu. Utíká nám to, zahříváme se, děláme si to pondělí dobrý a v téhle náladě samozřejmě pokračujeme. Znáte to, před náma počasí, zprávy, doprava a pak zase zpátky k písničkám. Před náma třeba Rihanna Breaking Dishes, tenhle song si společně užijem. Všechno, už za chviličku, tak zůstaňte se mnou tady na Fajnu.
1: To nejlepší.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn. Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
1: Počasí je tady, venku je zase klasicky horko. 34 až 36 stupňů, taková je předpověď. Čekáme polojasno až jasno, později odpoledne možná nějaký přehánky, ale moc bych s tím nepočítala. Zároveň tady máme ale jednu dobrou zprávu. Dneska je to nahlášený jako horkej den před studenou frontou. Tak já jsem zvědavá, kde ta studená fronta přijde, spíš asi studený pot možná. Ale myslete na to, že prostě pořád máme horko, večer bude už možná trošku chladní, 19 až 16, ale žádná sláva. Prostě hydratovat. Znáte to, myslete na to a moc se dneska nepředřete.
2: Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ.
1: Na hodinkách jedna minuta po druhý odpoledne a to je čas, aby vám Míša řekla, co se kde děje.
3: V Česku téměř polovina obcí nemá vlastní mateřskou školu. Provozovat ji zvládne jenom 54% obcí. Menší obce tak často spoléhají na školky v okolí, které ale nemusí mít dostatečnou kapacitu. No, od letoška už musí mít mateřskou školku každý dítě starší 3 let. To znamená, může to být docela velký problém. Na letišti v Sydney se málem srazily dvě dopravní letadla. Airbus společnosti Jetstar musel při projíždění prudce zabrzdit, aby nenarazil do Boeingu, který byl tažen na ploše. Při incidentu se srazil jeden člen palubního personálu. Případem se už zabývají australský úřady. Kosovský parlament v sobotu přerušil jednání kvůli potyčce mezi opoziční poslankyní a premiérem. Poslankyně na premiéra házela vajíčka a křičela na něj. Zasáhnout musela i ochranka a přenos jednání byl úplně přerušen.
1: Fajn. Samozřejmě koukneme i na silnice. Uplynulý víkend byl docela tragický, tak si dávejme dneska bacha, pondělí, známe to. D3 hlásí i nehodu na trase Mezno Kaplice, 94. kilometr. Je tam jedno havarované vozidlo, ale mělo by to být bez zranění, jenom prostě opatrně, až pojedete kolem. Potom máme taky nehodu v ulici Husova v Havlíčkově Brodě, tam jsou dvě havarované vozidla. Potom překážka na D8, tam je porouchaný vozidlo, 17. kilometr, trasa Praha-Německo a prej překáží tak moc, že tam můžete očekávat i nějaký zdržení. Tak se prostě jenom dívejte, kudy pojedete. No a taky dobře odhadněte trasu, protože v Brně, v ulici Královopolský tunel, v délce 1 kilometru je tunel uzavřen, protože tam někdo myslel, že projede s nadměrným nákladem. Znáte to, takový ten obrázek tunelu, do kterého se prostě vlak nevejde, tak něco takového se stalo v Brně. Tak bacha na to.
4: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
1: Pokračuje druhá hoďka před náma a já si říkám, proč vlastně je tak normalizovaný hejtit pondělí? Podle mě jsme si to udělali sami, že pondělí nesnášíme, protože to furt opakujem a já taky, já to dělám, takže dneska už to dělat nebudem. Pondělí je krásný, nový start, nový začátek, tak ho pojďme pokračovat v něm, protože už jsme ho začali, ale pojďme pokračovat v pondělí s dobrou náladou. K tomu vám pomůžu, doufám. A taky Rihanna, její Breaking Dishes, song, kterým to celý odpálíme a ve kterém ze sebe můžete vybít veškerou špatnou náladu, agresi, všechno, co vás naštvalo. Jdem na to, jdem to rozjet a jedinou dobrou náladu chci od vás. Jdem na to.

Ladíte fajn warm-up z Christy a právě nám dohrála americká zpěvačka a reparka Slater s jejím songem Dance. No a až se půjdete v tomhle vedru někam koupat, bacha, ať se neprobudíte v jiném státě. Vítám vás u testování nového nízkonákladového dopravního prostředku s názvem Nafukovací kruh. V Srbsku totiž zapsali do dějin nový letní fenomén. Jeden chlapík si usmyslel, že si udělá takovou tu klasickou pohodovou večerní siestu na Dunaji. Lehnul si na nafukovací kruh, no ale ukolébalo ho to tak dokonale, že to prostě zařízl. 20-hodinový šlofík a mezi tím ho silný říční proud odnesl několik kilometrů přes hranice, no a probral se až v Rumunsku. Představte si ten šok, vy otevřete oči, plavky promočený, na sobě nemáte s sebou ani pás, ani peněženku, najednou kolem vás jiná krajina, pohraniční stráž na vás lodí něco pokřikuje rumunsky, no a vy na tom nafukovacím plameňákovi jenom blbě koukáte a říkáte si, ty jo, ten Uber na té vodě asi blbě zabočil. Naštěstí mu teda pomohli záchranáři, takže z toho byl jenom trošku trapas a možná i nejlevnější dovolená bez letenky, ale je to jasný varování. V tomhle horku není radno usínat jen tak někde. A celkově, komu se to někdy nestalo, že jsme neusnuli a pak se neprobudili trošku někde, kde jsme neměli. A právě o tom se chci bavit. Pojďte mi napsat vaše historky. Kde nejdivněji nebo v jaký nejvíc bizarní situaci jste kdy v životě vytuhli a usnuli vy? A kde jste se potom probudili? Bylo to konečná stanice v metru, v depu nebo na záchodě v práci? Co já vím? Napište mi to. 724634634, nejdivnější místo, kde jste kdy usnuli. No a k tomu další song, který vás ale rozhodně spát nenechá. Get It Loud, Tied Up, právě teď.

0: track Drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
0: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood non-stop.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: plným proudu tady na Fajnu společně s Purple Disco Machine Kang s jejich songem Substitution. No a společně probíráme místa, divný místa, na kterých jste usli a pak jste se vzbudili, tak jako omylem. A vypadá to, že na plný čáře u vás vyhrávají vlaky. Kuba píše, že se takhle probudil na hlaváku. Šel jsem po noční, vlak měl asi 2 hodiny zpoždění, tak jsem si sednul, usnul. Vzbudilo mě až to, že na mě klepali policajti. Měl jsem tepláky, batoh, mikču s kapucí, tak si lidi mysleli, že jsem bezdomovec. To bylo vysvětlování, že nejsem. Kontrola dokladů, testy na alkohol. Takže tak, píše Kuba. No a potom tady máme zprávu, ale i z druhé strany, protože tady máme Toma, který pracoval u Českých drah jako palubní personál. A píše, že vždycky, když měl noční nebo nějaký mezinárodní vlak, tak když v něm někdo usnul, tak se domluvil s těma kolegama, který vlak přebírali, aby toho člověka nechali spát. Takže toho člověka nechali dojet fakt až na konečnou. Takže můžete poděkovat Tomovi, pokud se vám někdy stalo, že jste se omylem probudili třeba v Polsku, v Německu nebo někde ještě dál. Může za to Tom, který to udělal na schvál. Já vám každopádně děkuju, že jste se mnou ty příběhy sdíleli. Aspoň máme pocit, že jsme v tom zase všichni spolu. Jsme jenom lidi, ne? No a za chvilku si společně užijeme songy, třeba Somber, jeho Homebreaker. Tak zůstaňte tady na Fajnu.
1: To nejlepší z hitparád.

odpolední dodávka dobrý energie, to byl Kamarád, jeho Be Mine. No a naše téma zní, jaká byla vaše úplně první brigáda a jestli by jí za vás zvládli dělat roboti nebo AI. Píše tady Maki, ahoj, já jsem jako první práci měla trénování klientů a koní v jezdeckém areálu. Bylo to fajn, ale dřina. Maki, tak tam si asi nedokážu moc představit, že by to dělali roboti, nebo minimálně zatím ne. Jenda píše, moje první práce byla ještě s babičkou na farmě na posklizňový lince, zametal jsem obilí. Tady naopak si myslím, že by roboti mohli být docela přínosný, mohlo by to ulehčit nějakou tu těžkou dřinu. No a pak tady máme zprávu od Michala, že jeho první práce byla ve fotostudiu, kde se naučil všechno o fotografii a jestli by to zvládla umělá inteligence, za něj rozhodně ne. Michal píše, umění je dle mého lidská disciplína. Jak se říkalo ve seriálu Futurama, nic nenahradí poctivý filmový zrno. No a pak ještě Jirka, ten píše, první job bylo stavění střech u známýho, bylo mi 16 a nedokážu si představit nějakýho humanoidního robota stavět střechy. Tak jste se spíš shodli na tom, že ty brigády nám roboti neseberou, zatím minimálně, takže je to dobrý, jsme v klidu. No já teda doufám, že mi to tady taky neseberou a jdu vám radši pustit další písničku. Dominik Fajk, White Keys, tenhle trendy song už za chvilku tady na Fajnu.

0: tam budem.
1: Nech toho.
0: Raději už tam budem.
1: Přestaň. Štěl mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

Tracy Vertigo, to je jedna z písniček, která se vám zareje pod kůži a možná vám bude hrát v hlavě až do konce dne, ale teď Eiffelova věž dostala kopačky. Au revoir Paříži, teď je na scéně plot. Žena jménem Erika, která si totiž před lety symbolicky vzala Eiffelovu věž, hlásí rozvod. Jo, vztah na dálku očividně nefungoval, Eiffelka asi málo odpovídala na zprávy, byla moc chladná, ocelová a navíc pořád na ní civěli nějaký jiný lidi. Takže tahle paní řekla dost a posunula se dál. A teď se prej zamilovala do úplně obyčejného dřevěného plotu. A já si říkám, není to vlastně dokonalá metafora pro moderní randění? Nejdřív chceme něco velkolepýho, slavného, co vypadá skvěle na fotkách z dovolený a závidí vám to celý Instač. Ale po letech snažení si stejně řeknete, hele, víš co, mně stačí někdo, kdo má nějakou laťku, udrží to pohromadě a nepustí k nám cizí lidi. Navíc pan plot má oproti chlapům z Tinderu obrovský výhody. Neghostne vás, nezapomene na vaše narosky, neprochází krizí středního věku a když vás naštve, tak ho prostě natřete a vypadá jako novej. Jenom teda doufám, že Eiffelka nestrácí naději a brzy si založí nějaký další profil. A teď si dáme další song na všechny zlomený kovový konstrukce, zlomený srdce. Prostě jedem dál. Loy, Red Eyes, ať se netrápíme moc v tom smutku. Eiffelovce přejeme pevný nervy.

0: Říká se, že songy, které máme spojený s nostalgií, nám dokážou zlepšit náladu. No a proto jsme si teď pustili One Direction a jejich Story of My Life. Já doufám, že vám to pondělí zlepšilo a v tomhle módu samozřejmě ve Fine Warm-upu pokračujem. Nebojte, mám pro vás další pecky, ale neprozradím vám to. Dáme si počasí, pak nám Míša řekne, co se děje ve světě a tak dále. No a pak zase zpátky k playlistu, ať si to pondělí trošku zpříjemníte. Tak a zpříjemníme, já taky. Tak zůstaňte tady se mnou s Kristý. Fine Warm-up jede dál.
1: Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
1: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
0: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
2: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Časíčko je jak jinak než horký, aktuálně kolem 34 stupňů, to je příjemný, co zvlášť, když máte klimatizaci. Že by se chystalo na nás nějaký ochlazení, to taky úplně nevypadá. Úterý 27, středa 27, čtvrtek 29, no já už nemám co k tomu říct. Prostě to nějak zvládneme, hlavně se hydratujte, SPF-ko, běžte se někam vykoupat a užijte si to léto, protože vzpomeňte si, že na podzim budem nadávat, že nám to vedro chybí.
4: Fajn. Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Jsme online. Jsme na DAB+.
9: Jsme v aplikaci Radia.cz.
3: Na hodinkách jedna minutka po třetí odpoledne, no a už je tady Míša, aby vám řekla, co se kde šustne.
10: Prahou prošel duhový průvod Prague Pride. Do ulic dorazily desítky lidí. Průvod vyrazil z Václavského náměstí a letos poprvé zamířil na Štvanici, kde festival pokračoval dalším programem. Streamer Hiset splnil svým fanouškům slib a během živého vysílání skočil padákem z letadla. Diváci tak jeho volný pád sledovali prakticky z první řady. Stream, adrenalin a trochu šílený content v jednom. Americká rodina si pronajala byt v San Diego a na zdi našla svoji fotku z pláže. Poznali sami sebe a byli dost v šoku. Snímek totiž vznikl před 10 lety během jejich dovolený. Ukázalo se, že jde o leteckou fotografii místního fotografa, která zdobila pronajímaný byt.
11: Fajn.
3: Pátek, pondělí, pondělní warm-up je tady, pokračuje dál, další dvě hoďky před náma, se mnou, s Kristý a rozjedem to, i když není pátek, ale je teprve pondělí. Jak jsem říkala, i pondělí si můžeme udělat hezký. Pokud stejně jako já si teď ale spíš přejete být někde u moře, tak to rozjedem s prvním songem, který se k tomu krásně hodí. Duke Dumont, jeho Ocean Drive, tak to pojďme trošku takhle odlehčit a představte si, že vám vlaje ten mořský vítr oceánský do vlasů a užíváte si to letní počasí fakt naplno. Jdem na to, jdem to rozjet tady na Fajnu.

odpoledne a dohrál mega hit od Ray s názvem Where is my husband? No a v každém z nás je tak trošku v opice. Nesouvisí to s tím, že bychom doma po partnerovi úplně házeli banány, ale je to nový vztahový trend, kterýmu se říká monkey branching. Označuje to situaci, kdy se člověk chová vlastně jako opice v džungli. Prostě se nepustíte starý větve, dokud nemáte pevně v ruce už chycenou novou. Jinými slovy, stavíte si nový vztah, budujete si citový nebo romantický pouto s někým novým, ještě předtím, než ukončíte ten vztah předchozí. Jo, takový to klasický emoční zajišťování, abyste náhodou na chviličku nezůstali sami. Protože týden bez vztahu je očividně pro spoustu lidí absolutní konec světa. A jak říká Viktor Sheen ve svém tracku... Apes, spolu jsme strong, ale v tomhle případě opice silný rozhodně nejsou. Je to spíš projev toho, že někdo fakt nezvládne samotu, tak radši po tajmu investuje energii do zálohy na obzoru, zatímco chudák partner doma ještě netuší, že už se s ním měsíce loučíte. Emoční nevěra prostě jak vystřižená z učebnice. A mě by hrozně zajímalo, zažili jste někdy vy, anebo někdo ve vašem okolí, tuhle situaci? Že se s váma někdo rozešel a hned druhý den už měl oficiální fotku s novým partnerem? Nebo vy sami jste byli ta opička, co si radši dopředu zajistila novou větev, než pustila tu starou, protože představa samoty byla moc děsivá. Napište mi na 724-634-634, jak to máte vy, jestli jste to někdy zažili? No a teď si pustíme song od Viktora Kala, Greje 256. Jak vypadá den, tak si to pojďme užít.

0: toxickém vztahu s názvem These Walls. To nám právě dohrálo na fajnou 15.21 a píseň se nám hodila, protože tady probíráme, jestli jste zažili situaci, kdybyste vy anebo někdo jiný, váš partner, už ke konci vztahu randili s někým jiným, navazovali jiný kontakt ještě předtím, než jste to ukončili. Takzvaně se jako opice chytali jiný větve. A ukázalo se, že tady máme nějaký opičky. Napsala třeba Alča, která tu zprávu ale teď smazala, tak Alča se asi přiznala k něčemu, k čemu nechtěla, ale psala, že sama byla taky takhle jednou ta opice, co si našla někoho jiného ještě, když byla ve vztahu. To stejný Adélka. Tady Mikrák píše: ahoj Kristý, taky se mi to stalo, že jsem přijel po rozchodu si pro pár svých věcí a druhý den tam už byl jiný týpek. Fakt bomba, hezký den všem i tobě do studia. No děkuju, věřím, že tam to byl blbej den, tak snad dneska je lepší den. A Michal píše taky, že komu se něco podobného nestalo. Odpověď na takovouhle akci je jednoduchá. Vytisknout fake letenky do Tanzánie a postnout na socky s tím, že se uvolnilo místo a jestli někdo nechce jet se mnou. To byla možná narážka na ty opice, no nevím. Každopádně Alča teda zprávu poslala ještě jednou. Píše, že byla opička, která si našla jinou větev ještě, než se pustila tý první. Nebylo to úplně správně, ale zpětně se tomu už dokážu zasmát. To je důležitý, ale očividně jsem měla pravdu. V každém z nás je trošku opice někdy. Tak vám děkuju, že jste se mi k tomu tady takhle veřejně neveřejně přiznali. No a za odměnu, za tu vaši odvahu, za chvilku další track. Milky, Mole Grab, Just the Way You Are. To si vychutnáme tady na fajnu.
1: Víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
2: Sleduj fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj fajn.

ladíte Fine Warm Up s Kristý a právě dohrál Ian Dior, jeho Let You, 15.31. A někdy jdete na první rande na Spidermana a o pár let později si toho Spidermana vezmete. Tohle už není první rande, to je normální věštění budoucnosti. Zendaya totiž prozradila, že její první rande bylo kino a šla právě na film The Amazing Spider-Man. No a dneska? Její manžel je herec Tom Holland, který hraje Spidermana. Takže holky, nebo i kluci, možná až půjdete na první rande nebo do kina na rande a někdo se vás zeptá, na co chcete jít, tak bacha, vybírejte opatrně, protože si možná vybíráte budoucího manžela anebo manželku. Ale vlastně první rande, to je někdy tak velký téma. Může to být všechno. Kino, káva, večeře, procházka, někdy Netflix and chill, to úplně nedoporučuju. Ale taky to může být situace, kdy po hodině na tom prvním rande přemýšlíte, jak se odsud sakra dostanu a neurazím ho. Tak mě zajímá, kde vy jste byli na úplně prvním rande. No a pokud jste pořád spolu, možná právě zjistíme, že to byl váš Spider-Man moment. Vaše úplně první rande v životě. Kde to bylo? Pojďme se trošku pohrabat v minulosti, vzpomenout na starý dobrý časy. Ne, pořád je dobře, ale napište mi 724-634-634, kde bylo vaše první rande. No a teď si pustíme písničku, která by podle mě klidně na nějakém prvním rande mohla hrát. Malcolm Todd, jeho Earrings. Let's go!

0: vždycky říkám, do Chemical Brothers, to je jasná dodávka energie do vašich uší a song Go, který právě dohrál. Řešíme tady vaše první rande, ne moje první rande, ale vaše první rande. A přišla zpráva od Andrej, která píše: moje první rande bylo ještě na základce. Psali jsme si psaníčka, telefony nebyly a bylo to takový to rande ještě na tajňáka. Bylo to v zimě a dali jsme si sraz u kostela na hřbitově. Nakonec jsme spolu byli 3 roky. Tak tenhle příběh mě hodně zaujal. Začalo to na hřbitově, trvalo to 3 roky. Nakonec teda bohužel i ten vztah byl pohřbený, ale chvíli to vydrželo, to je pozitivní. Potom tady píšete, že jste měli rande třeba na vlakovém nádraží, to píše Mikrák. Dneska z toho bohužel nic není, nevadí, život jde dál. Bylo to ještě tenkrát ve škole, vlakový nádraží, taky zajímavý místo na první rande. Eliška píše, jelikož ještě nejsem dospělá, tak jsem svoje první rande měla na srazu aut, ale kino bylo lepší. Nečekala jsem takhle originální místa. Mile jste mě překvapili. No a Honza, to je krásný, to je těžká romantiárna. Honza píše, moje první rande bylo na hvězdárně a potom jsem si vzal astronomku. O hvězdárnách se ještě budem bavit, takže to se nám hodilo. Já každopádně děkuji, že jste to se mnou sdíleli. Třeba si odsud někdo vzal i nějaký tip na rande. Takže ještě jednou děkuju. No a za chvilku Ed Sheeran, jeho Bad Habits. Zlozvyky společně s Edem Sheeranem. Tak si zazlobíme tady na Fajnu.
1: Posloucháte Fajn Radio právě teď.

jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.

Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Luc a získej nákup zdarma. XXX Luc do minábytku. Ty s tou červenou židlí.

Olivia Rodrigo a nádherný song s názvem Drop Dead dohrál na Fajnu 15.55 pondělí 10. srpna. No a já tady pro vás mám tip na rande úplně zdarma. Tohle rande nenapíše ani ten nejlepší hollywoodský režisér, protože vesmír nám naservíruje hned dvě nebeský dramata v jeden večer. Už tuhle středu. A všechno to začne ještě za světla, protože měsíc zakryje téměř 90% slunce, takže bude prostě takový jako mini zatmění, nebo spíš skoro zatmění úplný. Ta pravá magie ale přijde až ve chvíli, kdy to sluníčko definitivně zapadne. Protože díky tomu, že měsíc je v novu, bude úplná tma. Takže stačí zbalit láhev dobrýho vína a vypadnout někam fakt daleko za město, protože bude taková soukromá show. Vrcholí totiž padání Perseidu. To znamená, že nad našima hlavama prosviští 50 až 80 padajících hvězd za hodinu. Padající hvězdy, to je v podstatě dokonalá past na romantiku. Máte legitimní důvod vzít prostě člověka, se kterým chcete tohle, tenhle zážitek strávit. Máte důvod ležet vedle sebe v trávě, koukat do tmy a předstírat, že každý vaše přání při té padající hvězdě není ten druhý člověk a prostě prolomit ledy. Takže pokud chcete někoho vytáhnout na rande, na který jen tak nezapomene, tohle je vaše příležitost. Už ve středu lepší kulisy už totiž nedostanete. Leda, že byste k tomu ještě pustili fakt dobrou hudbu. To doporučuji a o to se postaráme my tady na Fajnu. Třeba teď Aztek, DJ Coco, Kurt D, jejich Everything's Alright.

0: Black DJ Coco, Kurt D, Everything's Alright. To je připomínka toho, že se tady v pondělí snažíme hlavně o to mít dobrou náladu, udělat si ten den lepší. A v tomhle módu samozřejmě Fine Warm Up s Kristý pokračuje. Jak vy víte, tohle je prostě naše mise. Za chvilku si dáme počasí, pak nám Míša řekne, co se kde děje ve světě, no a pak jedem dál. A přísahám, že tady rozjedem docela party. Třeba Rudimental, Kill It All I Know. Takže už rozhejbejte boky, končetiny a nalaďte se na to, že budem tančit za chvíli tady na Fajnu.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajnu. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
2: Jaký je počasí? Venku je asi 10 stupňů. Ne, dělám si srandu, samozřejmě. Bohužel není, nebo naštěstí. Máme pořád horko, jo? To je slovo, kterým by se dala ta předpověď shrnout. Odpoledne a večer jsem tam možná nějaký přeháňky bouřky, ale jinak máme 31 až 36 stupňů. Takže zase tropy. A komentář tady meteorologa je, že čekáme silnou zátěž teplem. To si myslím, že si ani nemusíme říkat. To všichni pociťujeme, takže myslete na tu hydrataci. Pijte vodu a nepijte vy. Víte co? No prostě vodu, SPF-ko na obličej a běžte se někam schladit, ale užívejte.
3: Fajn. Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Jsme online.
8: Jsme na DAB+.
7: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Na hodinkách 3 minuty po 4. hodině a je tady Míša, aby vám řekla, co se kde děje.
9: Česko letos zažívá výrazný nárůst případů boreliózy. Od začátku roku se nakazilo už přes 8 tisíc lidí a v červenci přibylo kolem 90 případů denně. Nakažená klíšťata se navíc objevují i v Praze, například v městských parcích. Studenti, kteří schánějí kolej, by neměli otálet a rychle by si měli pospíšit. Volný místa totiž rychle mizí. Nejhorší situace je hlavně v Praze a v Brně, no ale i na dalších místech republiky. To znamená, doporučuji neotálet a okamžitě začít zařizovat. Tom Holland přiznal, že byl jako dítě posedlý Justinem Bieberem. Přišel mu jako nejvíc cool týpek, kterého kdy viděl. A dokonce se po něm i opičil. Například díky jeho klipu Baby se opičil v jeho účesu.
7: Fajn. 3, 2,
10: 1. Už za hodinu Jindra Žampa.
11: Ale teď. And now.
2: Dva, jedna, Fine Warm Up s Kristý pokračuje. Před náma poslední společná hočka, takže to musíme totálně rozjet. Taky si povíme, proč se někdy zamilujeme do lidí, o kterých víme, že nám zničí život. Ale já vás dneska nenechám zničit si život a hlavně vás nenechám zničit si pondělí. Takže si pojďme dodat energii, pojďme rozjet tu pondělní party, protože kdo nám zakáže, aby i pondělí byla trošku diskotéka? A jdem hned na první song. Rudimental, Kill It, All I Know. Pojďme to rozjet.

0: Teddy Swim, Stones and I, tohle trio se postaralo o naprostý hit Gone, Gone, Gone, který jsme právě dohráli na Fajnu. A je možná o toxických vztazích a vy možná znáte ten moment, kdy váš mozek říká red flag, ale vaše tělo říká, to chci. Právě pro tohle má teď internet novej pojem. Říká se tomu free fall dating. A vlastně to znamená, že randíte, ačkoliv víte, že přijde těžký pád a těžký náraz. Jo, znáte to, jak zpívá Sofian a Ben, tohle bude bolet, už to vím. Je to prostě situace, kdy moc dobře víte, že ten člověk není dobrý nápad, ale stejně do toho jdete. Třeba je ten člověk emočně nedostupný, je to bývalej vaší kamarádky, nebo je to kolega, se kterým se pak budete muset potkávat každý pondělí v práci, nebo situace, kdy to víte už po prvním rande. Víte, tohle mi zničí život. Jenomže místo, abyste utekli, tak se ptáte, tak kdy se uvidíme příště? Odborníci říkají, že někdy si chemii pletem s chaosem. Nejistota, drama, čekání na zprávu, pak konečně odpověď a náš mozek, ten si řekne, dopamin, děkuju. Proto může být ten člověk nebezpečný, hodnej, teda spíš ten hodnej, bezpečný a emočně dostupný, vám připadá méně přitažlivý, než ten, u kterého už při prvním ahoj víte, že za 3 týdny budete brečet kámošce nebo kamarádovi do telefonu. A teď buďme upřímní. Pojďte mi napsat, jaký red flag ve vás vyvolává spíš pocit atraktivity, že víte, že to je špatný, že by se vám to líbit nemělo, ale vlastně se vám to trošku líbí a přitahuje vás to. Některé red flagy jsou prostě esteticky povedený, tak mi napište, co je pro vás red flag, který vás ale zároveň přitahuje. 724-634-634, napište mi to, přiznejte se mi, já se pak možná taky přiznám. Teď už ale další track, Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Pro všechny red flagy, který ale milujeme. Baby,
1: I love it. I am Bella Kay.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: když jste v práci, nebo se válíte doma, nebo jste někde na cestách, já mám pocit, že v pondělí všichni potřebujeme dobrou energii. A právě proto jsme si teď pustili Becky Hill Galantis, jejich song Run. No a společně probíráme red flagy, který vám ale připadají vlastně atraktivní. Že ačkoliv víte, že je to možná špatný znamení, tak do toho i přesto jdete. Mikrák píše, asi trošku zlý chování, takový to tvrdší zacházení a tak, rozumíš, ne? No nevím, budem dělat, že to nerozumím. Každopádně to teda psal Mikrák a Michal píše, že za něj je red flag, když má ta slečna takovou tu energii, že ho nepotřebuje, že je samostatná a nepůsobí zoufale po vztahu, že to je super, protože mnohem líp se s takovou holkou rozchází. Tak teď jsem úplně zmatená, jestli to je red flag, nebo jestli mu to připadá atraktivní. A teď přišla ještě zpráva od Aji, která píše, red flag je pro mě varovný signál, opravdu to nedělej, ať jdi dál. Hlava ví, ale ta touha a zvědavost, jaký to bude a jestli to třeba nedopadne, já si pak nenechám toho úžasného chlapa, po kterým tak toužím, a on se nakonec i trochu nezmění. S mým manželem jsem do toho šla. Změna byla veliká, má přes 100 kilo, rád pivo a pohodu, ale jsme spolu. Tak z téhle zprávy jsem ještě zmatenější než předtím. Nevím, jestli je red flag, že má 100 kilo nebo rád pivo, ale důležitý je, že jste pořád spolu. Takže děkuju, že jste to se mnou zase sdíleli a prosím vás, dávejte si bacha. Někdy je red flag fakt red flag a není to nic atraktivního. Takže bacha, no a další track na cestě k vám už za chviličku. Alex Warren, jeho Fever Dream, tady na Fajnu, tak si to spolu zas užijem.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajnu. Máme na Fajnu. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn. Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
3: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

Ladíte Fine Warm Up s Kristý a tohle byly Giant Rooks a Want It Back. Tenhle track na Fine. Některé vztahy nekončí kvůli nevěře, ale kvůli tomu, že někdo blbě skládá myčku. Neexistuje nic, co by tak rychle odhalilo rozdílný povahy dvou lidí jako společná domácnost. Může to začít u té myčky. Jeden člověk řekne, já to

na diskotéku i v pondělí si takhle můžeme udělat party společně s Ellie Farben a songem From Disco to Disco, který právě dohrál. No a já jsem se vás ptala, jestli jste se někdy s partnerem pohádali kvůli úklidu a kvůli čemu se takhle pohádáte nejčastěji. Mikrák píše, že to měl dobrý, že on uklidil, vyvenčil psa, uvařil, no a nakonec byla ještě partnerka naštvaná, že je to její práce. Dámy, podle mě většina by byla spokojená, že partner pomohl, no a tady očividně partnerka byla naštvaná. Tak možná to asi nebylo vykonaný ty práce tak, jak ona by potřebovala. A potom tady Ondra píše, já úplně ne.

mám takovou zkušenost, ale moje bejvalka měla problém s tím, jak luxuju, jakým nožem krájím maso, zeleninu a že dávám kečup do lednice. No a byl v tom opravdu velký problém, že u nás funguje v rodině to, že se udělá večeře, dojí se a člověk má ještě chuť si jen tak zobnout z té pánve, kde zůstalo to maso. Tohle, když jsem udělal u ní, tak jsem dostal takový sloh o tom, jak je to špatně, že jsem si to poslední sousto už ani nevychutnal. Jo, jak se říká, opravdu bydlet s někým v jedné domácnosti, to soužití hodně otestuje. A ten vztah především. Tak nevím, jestli u Ondry to ten vztah přežil, vlastně ne, psal bejvalka, no tak očividně ty nože a tak dále byly hodně problematický. Já vám děkuju, že jste to se mnou sdíleli, přeju vám, ať se dneska kvůli žádný domácí práci nepohádáte a jestli jo, tak si pusťte Fajn a bude vám líp. Já vám pustím nějaký dobrý song, třeba Viz DMC, Bees Honey, jejich At The Party. Jak jsem říkala, Party Mode v pondělí na Fajnu pokračuje. Fajn. Come on. Fajn.

0: Mladá talentovaná česká zpěvačka Rue Gale a její song Wishful Thinker je jedna z posledních věcí, kterou si spolu dneska na Fajnu pustíme. A proč?
1: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví.
0: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví a já věřím, že vy jste se mnou bavili. Teda doufám, já s váma jo, doufám, že jste si užili Fine Warm-up 4 hoďky za náma. Dozvěděli jsme se třeba, že dneska se slaví Národní den lenosti, takže pokud se vám dneska nic nechce, máte takový pomalý pondělí, můžete to na to svést, no ale zároveň doufám, že mně se podařilo vám tu energii dodat, pořádně to rozproudit, připravit vás na tenhle celý týden, abychom to tady spolu zvládli, protože se slyšíme od pondělí do čtvrtka, ještě před náma další dny, v pátek budu mít záskok, o tom si povíme pak, ale teď už vás předávám do rukou Žampika, takže si to užijte s ním, zbytek odpoledne rozhodně stravte tady na Fajnu, zůstaňte tady, protože to bude totální bomba. No a já na rozloučenou posílám poslední song ode mě, Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile, zakončíme to krásnou romantiárnou pro dobrý den. Tak se mějte, užívejte pondělí a slyšíme se zase zítra. Bye, babes!

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hi, I'm Gracie DeBrons.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
5: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
9: Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
10: 3, 2, 1.
1: Už za chvilku Jindra Žampa.
5: Let's go.
1: Fajn Fish Radio. Klikni na fajnradio.cz a poslouchej kdekoliv.
5: Check it out.

0: Pojďme se podívat na počáso. Tropická fronta pokračuje, aktuálně máme 34 stupňů, zítra se teplota ale vyšplhá jenom ke 27, ale i tak doporučuju hodně deodorantu.
1: Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ.
0: Pojďme se podívat na to, co se děje ve světě, a o to se postará Míša.
2: V Česku téměř polovina obcí nemá vlastní mateřskou školu. Provozovat ji zvládne jenom 54% obcí. Menší obce tak často spoléhají na školky v okolí, které ale nemusí mít dostatečnou kapacitu. No a od letoška už musí mít mateřskou školku každý dítě starší 3 let. To znamená, může to být docela velký problém. Na letišti v Sydney se málem srazily dvě dopravní letadla. Airbus společnosti Jetstar musel při projíždění prudce zabrzdit, aby nenarazil do Boeingu, který byl tažen na ploše. Při incidentu se srazil jeden člen palubního personálu. Případem se už zabývají australský úřady. Kosovský parlament v sobotu přerušil jednání kvůli potyčce mezi opoziční poslankyní a premiérem. Poslankyně na premiéra házela vajíčka a křičela na něj. Zasáhnout musela i ochranka a přenos jednání byl úplně přerušen.
0: Fajn. No, pojďme se podívat, tak to jezdí, nebo spíš nejezdí, nehoda na jižní spojce v Praze, směr Černý most, za Barandovským mostem, tak snad tam nespadlo zase něco betonového. Nehoda taky na D52 ve směru na Brno, 15. kilometr, tam jsou v sobě dva osobáky, a nehoda taky na silnici v obci Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherský Hradiště. Přesně vím, kde to je, ale nákladák to tam narval do cyklisty, tak bacha na to, jo?
3: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
1: Fine Drive. Fine. Fine Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa. Žampa.
0: 17 hodin 5 minut, k tomu startuje pondělní Fine Drive. Pojďme si to nechutný pondělí co nejvíc příjemnit. Za chvíli si řekneme, kolik toho máme společného s neandertálcema, a do té doby nabitý playlist. A kdo jiný by to měl odstartovat než Mikey, Michael Jackson, Billie Jean, právě teď na Fineu.

Worry, posloucháte pondělní Fine Drive a lidi, technicky vzato máme v sobě něco z neandertalců, protože se kdysi dávno mezi sebou fakt pářili. Vědci zjistili docela zajímavou věc, že neandertalci a první moderní lidi se mezi sebou rozmnožovali. A nebylo to jen tak někde náhodou. Podle nový studie k tomu docházelo opakovaně a dokonce po dobu až 200 tisíc let. A zajímavý je, že podle DNA šlo hlavně o kombinaci neandertalských mužů a žen z linie moderních lidí. Právě díky tomu dnes máme v DNA některých lidí pořád malý množství neandertalského původu. Takže když se lidi občas chovají jako úplný tupci, už víte proč. Fine Life.

0: na One Direction je čas vždycky 17 hodin 24 minut, to je aktuální čas na Fajnu a Fine Drive je v plném proudu. Před náma je Fastboy, ale Fastboy zní jako kdyby to byl jenom DJ, ale není to jeden DJ, jsou hned dva. A ještě k tomu jsou to bráchové, který dřív fungovali pod názvem Oh Brother. Už tehdy psali songy i pro další interprety a svoje věci dokonce tvořili v kuchyni společného berlínského bytu. Takže místo vařeníčka, tak tam vařili jiné věci. A když přišel covid, podle jejich labelu byli prakticky bez peněz a museli začít úplně od nuly. Dneska mají miliardy streamů a hrajou na těch největších festivalech na světě. Za chvilku si dáme tenhle ten banger Beautiful Life. Ideální pro pondělní odpoledne tady na Fajnu. Tak si to za chvíli dejte.
1: Fajn Drive.
2: Už tam budem?
3: Nech toho.
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň. Štěl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: Robin Schulz, Sigala, Zoe Weiss, AM to PM. Posloucháte Fajn, 17 hodin, 44 minut.
1: Nech chaos celýho dne za sebou
2: a užijte si nejnovější hity. Od 3 do 6.
0: Pojďme se vrátit zpátky k tématu. Bavili jsme se o tom, jestli jste ten typ lidí, co potřebuje pořád něco kecat, a nebo vám nevadí být s někým třeba 10 minut úplně potichu. Tomáš mi napsal, já ticho úplně nesnáším. Jakmile víc jak 5 vteřin ticho, začnu mluvit o počasí, jen aby něco bylo. Hele, chápu, jsou situace, kdy člověk musí prostě vymyslet nějakou blbost, kterou řekne. Verča napsala, já jsem přesný opak, když můžu s někým se a nemusím furt něco říkat, tak vím, že je mi s tím člověkem fakt dobře. A tak to asi je. A do třetice mi tady napsal Míša a Bob. Ticho už, zdravíme z Vířivky. Já budu chvíli mlčet, no.
1: Fajn drive.
2: Fajn.
1: Poslouchej, víš, že nás můžeš poslouchat online?
3: Online.
1: Hej, posloucháš mě, co říkám? Poslouchej. Říkám, že nás můžeš poslouchat i online. Tak poslouchej, jo? Hele, poslouchej online nebo on air, je mi to jedno. Zkrátka, poslouchej Fajn Rádio. Prostě hity. www.fajnradio.cz. Poslouchej Fajn Rádio online.
4: Haló, to je mobilní servis?
5: Ano, prosím.
4: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
5: Ano. Všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
4: No tak já jedu k vám.
5: Mobilniservis.cz. Opravy hned.
1: Posloucháš Fajn. Prostě hity.

0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.

0: pondělkový, pondělní odpoledne na fajnu. Tohle to byl Khalid a Lauf, Tied Up. A lidi, mě zajímá, jestli taky kolem sebe máte kámoše, kterým je třeba 25, 27 nebo 30 a pořád bydlej u rodičů. Ale upřímně, vlastně to dneska není už tak nic šílenýho, protože bydlení je prostě drahý, nájmy jsou naprosto šílený a našetřit si na vlastní bydlení, tak to asi není úplně reálný. Takže spousta nás mladých zůstává radši doma s rodičema, něco našetří a vlastní bydlení řeší až pozdějc. No a pak je to samozřejmě taková druhá skupina lidí, která říká, já nebydlím u našich, ale oni bydlí u mě. Ale já musím říct, že já bych se do Mama hotelu vrátil hned, protože kdybyste viděli, jak to teď vypadá u mě doma, tak byste přišli o oči.
1: Fine Drive. Fine Drive. Fine.

0: Je vlastně hrozně crazy, že tenhle ten song se stal hlavním trackem léta roku 2026. Fine Drive, první hodinka je za náma. Jsou před náma ještě dvě, tak u toho buďte se mnou.
1: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme

0: Instagram Fine Radio.
1: To jsou novinky, soutěže a exkluzivní obsah.
0: Dej follow a buď stále v obraze.
1: S Fajnem.
0: S Fajnem.
2: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Pojďme se podívat na počáso. Doufám, že vy všichni jste právě teď v klimatizovaném prostředí nebo na sebe máte namířený pořádný větrák, protože i v 6 hodin večer máme aktuálně 34 stupňů. Ale zítra to bude o něco lepší, zítra bude kolem 27 stupňů.
1: Fine. Fine Drive.
0: Hudba, kterou miluju, přesně tady.
1: Fine. Fine Drive.
0: Fine Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
3: OK, 18 hodin, 2 minuty, k tomu startuje druhá hodinka Fine Driveu. Díky, že jste u toho se mnou i v ten nejvíc nepříjemný den v pondělíčko. Za chvilku si řekneme, jaký mega hit slaví 13 let a do té doby třeba Loy a Red Eyes nebo Joe End of Beginning.

Ať už jedete autem, nebo máte pohodindu někde ve výřivce, na terásce, Joe byl u toho s váma, posloucháte Fajn v 18 hodin 8 minut a lidi, dneska je to 13 let, co Katy Perry slaví vydání od songu Roar. Určitě poznáváte ten instrumentál. Katy Perry tímhletím trackem odpálila jeden z největších hitů svojí kariéry. Song se stal obrovským hitem a vyšplhal se až na první místo amerického Billboard Hot 100. A nejlepší je, že ten song je za mě absolutně aktuální. Je to přesně takový ten track, který pustíš, když se potřebuješ po něčem zvednout, trochu se namotivovat a říct si, tak jo, ještě mě na tomhletom světě neodepisujte. A klip, ten je absolutně boží. A na YouTube už má mimochodem přes 4 miliardy zhlédnutí. To je absolutní nesmysl. Pojďme si připomenout kus našeho dětství. Katy Perry a Roar právě teď na Fajnu.

0: Dave Phantoms, Rain Dance. Posloucháte Fajn v pondělí 10. srpna a lidi, určitě už vás nikdy přitahoval člověk, u kterých už jste dopředu věděli, že to bude jeden velký průšvih. Znáte to, kámoši vám říkají, hele, na tohle člověka se vykašli, tohle to nedopadne dobře. Vy to samozřejmě slyšíte, ale stejně vás to táhne přesně tam. Tomuhle se říká free fall dating a je to v podstatě randění, kdy vědomně skočíte do něčeho, o čem tak trochu víte, že je to hodně blbej nápad. Třeba spolužák, kolega z práce, kámoš bývalýho, anebo někdo, u koho už na začátku vidíš jenom red flagy. A proč vlastně tohleto my děláme? Protože ten chaos, napětí a nejistota jsou někdy prostě strašně návykový. Klidnej a normální člověk je prostě pro nás moc nuda. Ale takový ten problémář, co ti odepíše jednou za dva dny a víte, že má na kontě několik průšvihů, tak to už je jiný lákadlo. Ale napište mi, jestli jste někdy byli s někým, u koho jste už od začátku věděli, že je to strašně blbý nápad a stejně jste do toho šli. Nebojte se toho a přiznejte mi to na 724-634-634.
1: Fine Drive. Fine. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí. Fine.
2: Let's go.

0: Drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, co se trochu utrhne. Fajn.
1: My name is Somer.
2: What up, it's Kehlani.
3: Hey, it's Taylor Swift.
4: Back to the hits.
2: Right, babe.
0: Fine.

0: Bohyně český popový scény Evička Farná nám dohrála v 18 hodin 31 minut na Fajnu a moje otázka byla, jestli jste někdy byli s někým, u koho jste už od začátku věděli, že je to strašně blbej nápad, ale i tak jste do toho šli. Tady jsou odpovědi. Martin mi napsal, chodil jsem s holkou, o který mi všichni kámoši říkali, že je toxická. Já samozřejmě tvrdil, že ji nechápou. Po půl roce jsem jim volal a říkal, že měli pravdu. Hajda, tak to je klasika. A pak tady máme anonymní zprávu. To je jasný, že s někým, s kým bych do toho jít neměl, je to vždycky větší adrenalin a větší zábava. Je to ale asi jen o tom vnitřním pocitu, který nás na tom baví a rajcuje a láká. No, bacha na tyhle ty lákadla, jo?
1: Fajn ráno.

pohodinovej večer na fajnu. Tohleto byl Miles Smith a Niall Horan, track s názvem Drive Safe. A lidi, ve světě se děje docela zajímavá otočka. V Americe už ženy mají víc pracovních míst než muži a zároveň tam přibývá takzvaných stay at home boyfriendů. Takže holka ráno vstane, jde do práce, buduje kariéru a borec je doma, uvaří, uklidí, zařídí nákup a čeká, až se paní domů vrátí. Upřímně si říkám, že vlastně proč ne. Když to oběma funguje, tak je asi úplně jedno, kdo vydělává a kdo se stará o domácnost. Ale zároveň si umím představit, že pro některý chlapy by tohle mohlo být docela těžký. Hlavně proto naše ego, že jo. Ne kvůli samotnému válení doma, ale spíš kvůli tomu, že jsme pořád zvyklí na představu, že chlap má být ten, kdo nosí peníze domů. Ale lidi, zajímá mě, dokázali byste fungovat ve vztahu, kde ženská chodí do práce a chlap zůstane doma? A chlapi, vy, jestli byste zvládli si představit, že vás živí partnerka. Ale pojďme do plnejch, pojďme být upřímní a napište mi vaše názory na 724 634 634.

0: Call me back. Call me back when you get this, okay? I love you and I miss you so much. Okay, bye.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

Gracie Abrams, That's So True. To je track, který jsme potřebovali v pondělí 10. srpna na Fajnu. Pojďme se vrátit k tématu. Ptal jsem se vás na to, jestli byste dokázali fungovat ve vztahu, kde ženská chodí do práce a chlap zůstane doma a chlapi, jestli by zvládli, že je živý partnerka. Václav z Lovosic se s tím nemazal a napsal mi rovnou. Od ženy bych se v životě živit nenechal. Je to pro chlaba ostuda. Koukneme se dál, pak tady máme od Lukáše zprávu. Hele, já jsem na mateřský a vlastně to funguje podobně. Manžel chodí do práce, já jsem doma a upřímně, není to žádná dovolená, jak si někteří myslí. Chápu, doufám, že mateřská mě v nejbližších dnech nečeká. A do třetice tady máme, mě by spíš vadilo, kdyby ten manžel byl doma a nedělal vůbec nic. Jestli uklidí, uvaří, zařídí věci a já můžu v klidu chodit do práce, tak klidně. No, to je otázka, jestli bychom to zvládli, co?

0: dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop.
2: Fajn.
0: Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.

0: Max George nám uzavírá druhou hodinku Fine Driveu. Před náma je poslední hodinka, to a tu odstartujeme klasicky 10-minutovkou podle vás. Tak přemýšlejte, co byste chtěli hrát, protože za chvilku startuje odpočet.
1: To nejlepší z hit

0: Fine Drive. Fine Drive, Indra Jampa. Indra Jampa.
1: Pull my trigger, let me blow your mind.
2: OK, 19 hodin, 3 minuty k tomu, startuje poslední hodinka Fine Drive a příštích 10 minut budu hrát to, co vy budete diktovat. Číslo je 724-634-634, odpočet je na 30 sekund, vy mi můžete psát na iMessage, SMSky nebo na WhatsApp a no, rozjedem to, nebudem to zdržovat, co? Tak jo, jdeme na to.
0: 10 minutes for you. 10 minut tvých songů.
3: Máš 30 sekund.
0: Pošli název tvý oblíbený songy.
3: Pošli název tvýho oblíbenýho tracku.
0: A rozhodni, jak bude Fine Playlist v následujících 10 minutách hrát. 10 minutes for you.
2: 724-634-634. To je to číslo, na kterým právě teď můžete ovlivnit playlist Fajnu. A já už tady mám první zprávy. Máme tady přání o Marshmallow a Happier. OK, tak jo, od Daníka, tak tímto odstartujeme. Co tam dáme jako druhou věc? Pojďte na to. Máme tady Kalin a Safír. OK, může být. A co do třetice? Máte posledních pár sekund. Do třetice to bude Terry Swims a Lose Control od Filipa. Vy jste neskuteční borci, zvládli jste to před limitem. Dopisujte i další tracky, třeba se dostanou do velkého finále.
0: 10 minutes for you.

Kalin! Safír, to je track, o který jste si psali v 10 minutovce podle vás na Fajnu. Před náma je třetí track v pořadí, máme tady Teddyho Swimse, Lose Control. To je track, o který si psal Filip a hned potom nás čeká velký finále. I dneska tady mám 3 tracky z těch, o který jste si psali a jenom ten nejrychlejší z vás rozhodne o tom, kterým trackem tu dnešní 10 minutovku zakončíme. 724-634-634. To je to číslo, na kterým můžete rozseknout tu dnešní 10 minutovku. Linka je volná, tak volejte. 724-634-634. 10 minutes for you.

0: Mary Swim, Lose Control, posloucháte Fine a před náma je velký finále 10 Minutes for You. Dneska se nejrychleji dovolal Filip. Čau, Fílo.
1: Čau.
0: Hele, řekni mi, jak jsi dneska přežil to nesmyslný vedro, protože já jsem to třeba vůbec nedával.
1: Taky vůbec jsem nedával celý den, protože je hrozný.
0: Fakt. Že jo. Hele, máš nějaký recept na to, jak do příštích dnů to vedro zvládnout, protože ty třicítky přece jenom ještě pár dní budou.
1: Ideálně být někde zalezlej v chladném prostředí s větrákem samozřejmě pod ruce.
0: OK, já jsem taky ten typ člověka, co je namáčkaný na větráku, nejradši bych byl celý den. Hele, Fílo, mám tady pro tebe tři tracky, jsi na to ready?
1: Jasný,
0: tak jo, to. Tohle to je jednička. Chemical Brothers a Go, varianta číslo jedna, pojďme na dvojku. Sacha Boys a Soda Pop. A varianta číslo 3 je z české hudební scény. Sara Rikas a Viktor Šín, Iné plemena. Tak co, Fílo, je to ve tvých rukou?
1: Dejme jedničku.
0: Tak jo, tak dáme Chemical Brothers. Je někdo, komu bys to chtěl věnovat?
1: A pro mého kamaráda zrovna poslouchá tohleto, že jsem tady na drátě, tak poslouchá.
0: OK, a má jméno tvůj kámoš?
1: Honza.
0: Honzo, tak posíláme Chemical Brothers a i vám všem, co právě posloucháte. Fílo, já moc děkuju, že jsi zavolal a přijdu ti krásný večer.
1: Taky, měj se,
0: ahoj.

0: Chemical Brothers Go, tohle je neskutečný banger, který nám dohrál v 19 hodin 20 minut na Fajnu. A lidi, léto je plný krásných okamžiků, pohody, ale taky trapných situací. Před náma je Cringe Minute, a.k.a. Minuta trapnosti. Pojďte vytáhnout nějaký trapásek, který se vám v létě stal. Klidně napráskejte svýho kámoše, mamku, tačku. Hlavně, ať je tady pořádně trapno. Pojďte do toho, nebojte se. Napište mi to na 724-634-634. Já to tady pak rozeberu trapnou tuškou. Fine Drive.
1: Fine. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul.
3: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube.

0: Cringe minute. Posloucháte Fajn a před náma je minuta trapnosti. O dnešní trapno se podělil Filip. Ten mi napsal, kámoš se převlíkal v kabince na pláži, ale nevšiml si, že je polootevřená, takže půlka pláže měla hezkou podívanou na jeho zadek. Bohužel jsem byl součástí toho. Tak víš co, hele, lidi chtějí mít na dovolený hezký výhled na moříčko, tak tady měli takový, dá se říct, přírodní panorama.
1: Vypni výběr. Zapni

hodili z talentový soutěže. Neměl absolutně lehký dětství, byl bezdomovec, je dneska jeden z největších popových jmen. To je docela solidní comeback. Už za chvíli si dáme song Passenger. V tomhle songu už Alex jede z vesela. Tak si to pojďme dát společně. Za chvíli na fajnu.

0: tady. Tři hodinky Fajn Driveu jsou u konce. Vidíte, že to pondělíčko nebylo až tak zlý, přežili jsme to ve zdraví. Já se na vás těším zase zítra od 17 do 20. Zase si na vás taky stávám nějaký ty peprnosti, ale dneska s Fajnem rozhodně zůstaňte, protože po mně Next Generation a dneska za mě jedna z mých nejoblíbenějších členek právě naší party Next Generation, 15-letá zpěvačka B.A.K., u který byste nepoznali, že je z Česka. Má tak absolutně zmáklej zahraniční vibe, že je to až nesmyslný a myslím si, že o týhletý holce ještě hodně uslyšíme. Dejte si s ní necelou hodinku tady na Fajnu a za mě už jenom ty dvě slova. Papalala!
1: Fajn Drive, Jindra Žampa.

0: ale nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot,
0: vždycky fresh.
1: Fajn. Next generation.
0: Next generation.

0: Posloucháte Fine Next Generation. Ahoj, já jsem Beaka, 15-letá zpěvačka a interpretka a všechno možný. A budu teďkon na 45 minut přebírat vysílání Fineu v rámci Next Generation. Budu vám pouštět moje písničky, písničky, co mě inspirujou a všechno možný. Takže doufám, že si to užijete a že díky mě třeba poznáte něco nového a objevíte něco nového. Jako prvním vám pustím moji písničku, která se jmenuje Running in My Head.
1: Next Generation.

0: next generation.
1: Posloucháte Fine Next Generation. Ahoj, já jsem Beaka a převzala jsem tady vysílání Fine Rádia na nějaký ten čas a pouštím vám moje oblíbené písničky a moje písničky a všechno v rámci Next Generation. Tady to byla Sigrid a jako další vám pustím Mňaulau. Mňaulau jsem objevila hodně nedávno na festivalu Kamenice, kde jsem hrála, tak ona tam hrála taky a byla jsem na jejím koncertě úplně náhodou, ale strašně se mi to líbilo a od té doby ji poslouchám fakt hodně moc. Tady to je jedna písnička z jejího nového alba, jmenuje se Ruksak a hned potom Ray, což je moje oblíbená interpretka už hodně dlouho. Takže tyhle dvě moc to užijte. Čau.
0: Fine. Next Generation.

0: Next Generation.
1: Ahoj, posloucháte Fajn Next Generation. Já jsem BAK, 15-letá interpretka, zpěvačka a všechno možný. Tady to byla Ray a jako další vám pustím písničku, která mi vyšla hodně nedávno. Jmenuje se Hard Decisions a je to věc, na kterou jsem teď hodně pyšná, takže doufám, že se to bude líbit i vám. Napsala jsem jí, když jsem se rozhodovala, jestli mám jít na konzervatoř nebo na gympl, a bylo to vlastně poprvé v životě, když jsem musela udělat nějaký takovýhle velký rozhodnutí, který mě nějak do budoucna může ovlivnit. Budu moc ráda, když si ji poslechnete na všech streamovacích platformách. Na YouTube je i takový jednoduchý lyrics video. Takže Hard Decisions, já jsem BAK, děkuju moc, že posloucháte, a hned potom Sienna Spiro, The Visitor.
0: Next Generation.
2: Brand new music.
3: Why can't I choose what to do with my life? Where do I go? Who do I love? Why is it so hard to know what I want? What do I need? On which path I go?

0: Generation.
1: Number one hit music station.
2: Posloucháte Fine Next Generation. Ahoj, já jsem BAK a převzala jsem tady cca na 45 minut vysílání Fine Radia. Jsem 15-letá interpretka a zpěvačka a pouštím vám tady moje písničky, písničky, co mě baví. Teď jsem vám právě pouštěla moji hodně novou písničku Hard Decisions a potom Sienu Spiro, takže možná jste slyšeli jenom Sienu Spiro, budu ráda, když si budete pustit i tu předtím, která se jmenuje Hard Decisions. Jako další vám pustím písničku od Lord. Lord teďkon hrála na Colors of Ostrava. Já jsem taky měla možnost tenhle rok hrát na Colors of Ostrava. Bohužel jsem nehrála ve stejný den jako ona, takže jsem jí neměla tu možnost vidět, ale Lord mám moc ráda a tímhle s tím si budu kompenzovat to, že jsem nemohla být na tom koncertě. Takže Lord a hned potom Olivia Dean.
0: Here we go. Number one hit music station. Next Generation.

0: Generation. Yeah.
1: Fine. Ahoj, posloucháte Fine Next Generation. Já jsem BAK, 15letá zpěvačka, songwriterka a taky tady přebírám dneska vysílání Fine Rádia. Pouštím si, co chci a jak to chci a teďkon tady to byla Olivia Dean a jako další vám pustím Mel Reburn. Našla jsem jí přes Instagram a hodně jako postovala o tady té písničce, jmenuje se Serendipity a úplně mega se mi to líbí, takže to a potom poslední písnička je moje, jmenuje se Time Passing a mějte se krásně. Ještě se s váma rozloučím, ale když tak se s váma loučím předběžně.

0: Generation.
1: Yeah. Fine. Posloucháte Fine Radio. Ahoj, já jsem Beaka a právě jste doposlouchali moji Next Generation, kde jsem vám pouštěla moje písničky, moje oblíbené písničky a všechno možný. Doufám, že se vám to líbilo a že jste třeba něco nového objevili, nějakou novou dobrou hudbu. A já už se s váma teda loučím, jako poslední jste slyšeli písničku Time Passing, což je moje písnička. Budu moc ráda, když mě budete sledovat na streamovacích platformách a nebo na mém Instagramu bea.k.music. Moc ráda vás všechny uvidím třeba někde na koncertě a jo, mějte se krásně, ahoj. We are
2: number one. Next Generation.
3: Number one hit music station.
4: Let me tell you what we gonna do.
5: Všechno důležitý a k tomu hity.
6: Vždycky hot.

0: pátek od 6 večer. Buď první, kdo je v obraze.
1: Fajn, to nejnovější. Fajn rádio. Prostě hity.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube.

0: Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
1: Čau, tady Sofian.
2: Ahoj, já jsem Pam Rabbit. Posloucháš Fajn Radio?
0: Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
3: Od pondělí do čtvrtka.
0: 8 večer. Next Generation. Přidáš se?
3: Fajn. Vždycky hot. Vždycky.

0: Smithy.
1: Posíláme ti na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
0: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie DeBrons.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
4: Welcome to the show.
1: Yo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fine.
1: Vždycky lístky na nejlepší.

0: Express.
1: V létě nechceš řešit, co si pustí.
0: Fajn. Hudba, kterou nemusíš hledat. Summer
1: Song. Fajn.
2: Vítej mezi náma, naše otcové jsou důležité.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn. Back to the hits.

Poslední šestnáctka měla o 4 bary míň. Je to proto, že mi beat nedal čas na nic víc. Stejný je to, ale s naším časem, když se zamyslíš, řekni, kdo ti zajistí, že bude čas na víc dní.

0: ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood, non-stop.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: prostě nechceš řešit, co si pustí.
1: Fajn. Hudba, kterou nemusíš hledat. Summer
0: Sun. Fajn. Nový tracky. Nový tracky.
1: Témata, který chceš vidět.
0: A momenty, které se do vysílání nevešly.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube.
0: Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky.